0: začínat u hlavního nádraží. Trolejbusy pak zamíří přes sady 35. na Roubnou a Roudenskou branou vjedou do nemocnice. V areálu bude zastávka poblíž budovy onkologie známé jako Obláček. Trolejbusy se budou vracet do ulic města Lochotínskou branou. Pak budou pokračovat po Aleji Svobody, Karlovarské, přesady 35. a po Americké zpět k vlakovému nádraží. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Donald Trump opět čeří vody. Americký prezident podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Změna začne platit okamžitě, jak píší agentury AP a Reuters. Šéf Bílého domu se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války obou zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, ne pro Kanadu. Kanadský premiér Carney reagoval s tím, že jméno Ontarijského jezera je staré přes 400 let, starší než USA, a Kanaďané jej budou používat vždy. Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentur. Fotbalisté Slávie znají všechny soupeře v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané vyzvou finalistu minulé sezóny Arsenal. V Edenu přivítají i další anglický tým, úřadujícího vítěze Evropské ligy Aston Villa, Villarreal a Lens. Venku Pražané nastoupí v Mnichově proti gigantovi Bayernu, v Istanbulu proti Fenerbahče v Portu a v Azerbajdžánu proti nováčkovi soutěže Sabahu. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku. Ligová část soutěže začne 8. září a vyvrcholí v lednu příštího roku. Přesný rozpis termínů UEFA teprve zveřejní. V pátek bude polojasno až oblačno, postupně s bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů, na západě Čech kolem 26.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach moje Julia, Julia. Horké hoře na prst dáli, šeptá mi Julia,

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

že zas dva cůpky mám a duha zlatohřím.

0: u zpráv vás vítá Jiřina Součková. Obstrukcím ve sněmovně brzy odzvoní. Dolní komora například bude smět omezit řečnické doby při projednávání předloh. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Omezení se budou nově týkat i poslanců s právem přednostního vystoupení. Také samotná poslanecká vystoupení při navrhování úprav programů schůzí budou víc časově ohraničená. Jednání ve sněmovně tak budou snesitelnější a smysluplnější. Ministr životního prostředí Igor Červený má tajnosti. Odmítl poskytnout dokumenty z výběrového řízení na ředitele České inspekce životního prostředí, které chtěli vidět dva opoziční poslanci. Červený odmítnutí vysvětlil zákonem o státní službě, který umožňuje nahlížení do spisu jen účastníkům řízení. Šéfem inspekce se stal koncem jara volební kandidát motoristů a jejich významný sponzor Pavel Straka. Podnikatel s nemovitostmi tak nově dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí. Straka není jediným příznivcem motoristů zaměstnaným na ministerstvu. Například Lukáš Vaverka, expert na automobily a člen Jaguar klubu, vede oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Toto oddělení nově vzniklo 1. dubna. Resort také zaměstnává dva influencery, kteří sympatizují s motoristy. Jeden je 18-letý maturant Adam Šejna, druhý František Kubásek se živil jako skladník. U obou není jasné, jakou disponují kvalifikací na své posty na resortu životního prostředí.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Plzeň staví denní centrum pro ženy bez domova. Nabídne bezpečný prostor těm, které se ocitly na ulici. Získají v něm materiální pomoc, hygienický servis a poradenství.
2: Ženy jsou nejohroženější skupinou lidí na ulici. Jejich bezdomovectví není na první pohled vidět, často ho skrývají. Mnoho z nich má zkušenost s násilím, traumaty nebo zneužíváním. Ve společných službách pro muže a ženy se necítí dobře a bojí se mluvit otevřeně. Třípodlažní stavba za 70 milionů korun v areálu diecézní charity vznikne za 15 měsíců. V druhé části bude poradna pro cizince. V Plzni je asi 500 bezdomovců, ženy tvoří zhruba pětinu z nich. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalisté Plzně po historickém obratu postoupili do hlavní fáze Evropské ligy. V odvetě závěrečného čtvrtého předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Viktoria si hlavní fázi Evropské ligy zahraje po třetí za sebou. Osmičku soupeřů pozná v pátek při losu. Uspěli i fotbalisté Jablonce, postoupili do konferenční ligy. V odvetném utkání čtvrtého předkola porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Naopak fotbalisté Hradce Králové se s evropskými poháry loučí. V odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 z penalty v závěru prodloužení. V součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. Naštvání Hradce bylo obrovské. Trenér David Horejš dokonce dostal červenou kartu za protesty. Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa v finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v semifinále problémy. Nakonec se ale protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. V pátek bude horko, větrno s bouřkami, čekáme polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami, bouřkami silnými. Naměříme teploty od 28 do 32 stupňů, na západě bude kolem 26.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: kožicí. Ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Kyberšmejdi vzali útokem finanční skupinu Partners. Hackři se tak minulou neděli dostali k některým osobním údajům klientů. Společnost je o tom informovala e-mailem, ujistila, že jejich peníze nejsou v ohrožení, varovala je ale před telefonáty, e-maily a textovkami, ve kterých by se podvodníci mohli vydávat za pracovníky Partners. Napsal to server Novinky.cz. Kolika klientů se únik dat týkal, společnost neupřesnila. Dohromady má celá skupina zhruba 600 tisíc zákazníků. Partners banku ani její bankovní systémy útok nezasáhl. Plzeňský Prazdroj zdraží. Největší český pivovar bude od 1. října nabízet čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o v průměru 70 haléřů na půl litr dráž. Cena ležáku Pilsner Urquell se změní poprvé po 3 letech. Prazdroj zdražení vysvětluje rostoucí cenou materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. Jde především o zdražení nafty, které se promítá do výdajů na dopravu. Dál také rostoucí ceny hliníku, což má zásadní dopad na plechovky. Budějovický Budvar zatím o případné úpravě cen nerozhodl. Vyčkávají i pivovary Staropramen. Plzeň se připravuje na spuštění unikátní trolejbusové linky. Vůbec poprvé budou trolejbusy projíždět lochotínským areálem Plzeňské fakultní nemocnice a přímo v něm budou mít i klasickou zastávku.
2: Start linky číslo 49 je plánovan na 1. září. V provozu bude v pracovních dnech. Dopravní podniky na ní budou nasazovat trolejbusy vybavené bateriemi. Většinu trasy pojedou právě na energii z nich. Linka bude začínat u hlavního nádraží. Trolejbusy pak zamíří přesady 35. na Roubnou a Roudenskou branou vjedou do nemocnice. V areálu bude zastávka poblíž budovy onkologie známé jako Obláček. Trolejbusy se budou vracet do ulic města Lochotínskou branou. Pak budou pokračovat po Aleji Svobody, Karlovarské přesady 35. a po Americké zpět k vlakovému nádraží. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Donald Trump opět čeří vody. Americký prezident podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Změna začne platit okamžitě, jak píší agentury AP a Reuters. Šéf Bílého domu se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války obou zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, ne pro Kanadu. Kanadský premiér Carney reagoval s tím, že jméno Ontarijského jezera je staré přes 400 let, starší než USA a Kanaďané jej budou používat vždy. Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na americký. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentur. Fotbalisté Slávie znají všechny soupeře v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané vyzvou finalistu minulé sezóny Arsenal. V Edenu přivítají i další anglický tým, úřadujícího vítěze Evropské ligy Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku Pražané nastoupí v Mnichově proti gigantovi Bayernu, v Istanbulu proti Fenerbahce v Portu a v Azerbajdžánu proti nováčkovi soutěže Sabahu. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku. Nová část soutěže začne 8. září a vyvrcholí v lednu příštího roku. Přesný rozpis termínů UEFA teprve zveřejní. V pátek bude polojasno až oblačno, postupně s bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů, na západě Čech kolem 26.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialok.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Rádio Český impuls. Hraje na internetu.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje,

0: varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: Takhle hraje Český impuls. Sák,
2: sáno, v knihách vázaný v kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Obstrukcím ve sněmovně brzy odzvoní. Dolní komora například bude smět omezit řečnické doby při projednávání předloh. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Omezení se budou nově týkat i poslanců s právem přednostního vystoupení. Také samotná poslanecká vystoupení při navrhování úprav programů schůzí budou víc časově ohraničená. Jednání ve sněmovně tak budou snesitelnější a smysluplnější. Ministr životního prostředí Igor Červený má tajnosti. Odmítl poskytnout dokumenty z výběrového řízení na ředitele České inspekce životního prostředí, které chtěli vidět dva opoziční poslanci. Červený odmítnutí vysvětlil zákonem o státní službě, který umožňuje nahlížení do spisu jen účastníkům řízení. Šéfem inspekce se stal koncem jara volební kandidát motoristů a jejich významný sponzor Pavel Straka. Podnikatel s nemovitostmi tak nově dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí. Straka není jediným příznivcem motoristů zaměstnaným na ministerstvu. Například Lukáš Vaverka, expert na automobily a člen Jaguar klubu, vede oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Toto oddělení nově vzniklo 1. dubna. Resort také zaměstnává dva influencery, kteří sympatizují s motoristy. Jeden je 18-letý maturant Adam Šejna, druhý František Kubásek se živil jako skladník. U obou není jasné, jakou disponují kvalifikací na své posty na resortu životního prostředí.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Plzeň staví denní centrum pro ženy bez domova. Nabídne bezpečný prostor těm, které se ocitly na ulici. Získají v něm materiální pomoc, hygienický servis a poradenství.
2: Ženy jsou nejohroženější skupinou lidí na ulici. Jejich bezdomovectví není na první pohled vidět, často ho skrývají. Mnoho z nich má zkušenost s násilím, traumaty nebo zneužíváním. Ve společných službách pro muže a ženy se necítí dobře a bojí se mluvit otevřeně. Třípodlažní stavba za 70 milionů korun v areálu diecézní charity vznikne za 15 měsíců. V druhé části bude poradna pro cizince. V Plzni je asi 500 bezdomovců, ženy tvoří zhruba pětinu z nich. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalisté Plzně po historickém obratu postoupili do hlavní fáze Evropské ligy. V odvetě závěrečného 4. předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Viktoria si hlavní fázi Evropské ligy zahraje po třetí za sebou. Osmičku soupeřů pozná v pátek při losu. Uspěli i fotbalisté Jablonce, postoupili do konferenční ligy. V odvetném utkání 4. předkola porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Naopak fotbalisté Hradce Králové se s evropskými poháry loučí. V odvetě závěrečného 4. předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 z penalty v závěru prodloužení. V součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. Naštvání Hradce bylo obrovské. Trenér David Horejš dokonce dostal červenou kartu za protesty. Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v semifinále problémy. Nakonec se ale protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. V pátek bude horko, větrno s bouřkami. Čekáme polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami, bouřkami silnými. Naměříme teploty od 28 do 32 stupňů. Na západě bude kolem 26.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Kyberšmejdi vzali útokem finanční skupinu Partners. Hackři se tak minulou neděli dostali k některým osobním údajům klientů. Společnost je o tom informovala e-mailem, ujistila, že jejich peníze nejsou v ohrožení, varovala je ale před telefonáty, e-maily a textovkami, ve kterých by se podvodníci mohli vydávat za pracovníky Partners. Napsal to server Novinky.cz. Kolika klientů se únik dat týkal, společnost neupřesnila. Dohromady má celá skupina zhruba 600 tisíc zákazníků. Partners banku ani její bankovní systémy útok nezasáhl. Plzeňský Prazdroj zdraží. Největší český pivovar bude od 1. října nabízet čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o v průměru 70 haléřů na půl litr dráž. Cena ležáku Pilsner Urquell se změní poprvé po 3 letech. Prazdroj zdražení vysvětluje rostoucí cenou materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. Jde především o zdražení nafty, které se promítá do výdajů na dopravu. Dál také rostoucí ceny hliníku, což má zásadní dopad na plechovky. Budějovický Budvar zatím o případné úpravě cen nerozhodl. Vyčkávají i pivovary Staropramen. Plzeň se připravuje na spuštění unikátní trolejbusové linky. Vůbec poprvé budou trolejbusy projíždět lochotínským areálem Plzeňské fakultní nemocnice a přímo v něm budou mít i klasickou zastávku.
2: Start linky číslo 49 je plánovan na 1. září. V provozu bude v pracovních dnech. Dopravní podniky na ní budou nasazovat trolejbusy vybavené bateriemi. Většinu trasy pojedou právě na energii z nich. Linka bude začínat u hlavního nádraží. Trolejbusy pak zamíří přesady 35. na Roubnou a Roudenskou branou vjedou do nemocnice. V areálu bude zastávka poblíž budovy onkologie známé jako Obláček. Trolejbusy se budou vracet do ulic města Lochotínskou branou. Pak budou pokračovat po Aleji Svobody, Karlovarské přesady 35. a po Americké zpět k vlakovému nádraží. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Donald Trump opět čeří vody. Americký prezident podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Změna začne platit okamžitě, jak píší agentury AP a Reuters. Šéf Bílého domu se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války obou zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, ne pro Kanadu. Kanadský premiér Carney reagoval s tím, že jméno Ontarijského jezera je staré přes 400 let, starší než USA a Kanaďané jej budou používat vždy. Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentur. Fotbalisté Slávie znají všechny soupeře v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané vyzvou finalistu minulé sezóny Arsenal. V Edenu přivítají i další anglický tým, úřadujícího vítěze Evropské ligy Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku Pražané nastoupí v Mnichově proti gigantovi Bayernu, v Istanbulu proti Fenerbahče v Portu a v Azerbajdžánu proti nováčkovi soutěže Sabahu. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku. Ligová část soutěže začne 8. září a vyvrcholí v lednu příštího roku. Přesný rozpis termínů UEFA teprve zveřejní. V pátek bude polojasno až oblačno, postupně s bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů, na západě Čech kolem 26.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 6, po nich vás zdraví Adam Kuřica. Máme tady páteční ráno, 28. srpen a teď už Linda s Pavlem, písnička Dnes.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 28. srpen, máme po 6. Doufám, že se na dnešek dobře vyspali. Za malou chvíli naše letní kino, Karel Gott, písnička Krev toulavá ze seriálu Cirkus Humberto.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: V naší první ranní páteční hudební dvojici zaspívají nováci, kteří prozradím po 6:30. Typický brazilský tanec capoeira má původ v Africe. Proč proslul až v Brazílii? Ví cestovatel Jirka Kolbaba a rád nám to řekne o 6:30. Vladimír Benčík u přijímacích zkoušek málem předvedl mnohem víc, než zamýšlel. Jak tomu došlo, dozvíme se v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou 16 hodin a 15 minut. Teď už letní kino a v něm Karel Gott.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 28. srpen do půl sedmé. Karel Zich, písnička na prvním programu. Představte si, že dnes krásné 85. narozeniny slaví Pavel Žák a my si po celý den budeme pouštět písničky z jeho texty. Panu Žákovi přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí. A teď už český Elvis Presley.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. M Bank. Velká malá vítězství.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Po půl sedmé se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Petr Kotfald, Helena Vondráčková, ze všeho nejdřív tichá píseň Ivety Bartošové. Teď už předávám slovo do naší redakce. Nastal čas na zprávy a taky předpověď počasí, kterou vy můžete doplnit zprávou ohledně toho, do jakého rána jste se probudili. Budu rád, když si se mnou zavysíláte. Číslo k nám je 734-787-981. Napište mi, do jakého rána jste se probudili, a to buď to na náš WhatsApp, nebo pošlete klasickou SMSku. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Do Česka míří studená fronta a s ní i silné bouřky. Očekáváme je hlavně v Čechách dnes odpoledne a v noci na zítřek. Ubývá dětí, které nastupují do školek. V minulém školním roce jich předškolní zařízení navštěvovalo méně než 350 tisíc. Bezpečnostní informační služba upozorňuje na přibývající ruské vlivové operace a čínské kyberútoky. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Kanaďané jsou

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rosy a pak už jenom já. Zvolal jsem si sandály a do bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé. Helena Vondráčková zaspívala píseň Léto je léto. Tuhle skladbu otextoval Pavel Žák, který dnes slaví 85. narozeniny. Já mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší a my dnes máme den z texty Pavla Žáka. To znamená, že po celou dobu dnešního dne si budeme pouštět právě takovéto písničky. Teď už naše první ranní páteční hudební dvojice. Ta nám spojila Nováky. Čeká nás Petr Novák, skladba Povídej, a pak nás také nemine Pavel Novák, písnička Nádherná láska.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 7. hodina, do zpráv celou ještě určitě Michal David, písnička Nonstop. Na našem Facebooku se věnujeme muzice, která nás všechny baví, naplňuje, a to je právě hudba let 60. až 80. Budeme rádi, když vyhledáte naši adresu www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete, těšíme se tam na každého z vás. A teď už český hitmaker Michal David.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Stát učí lidi vyřizovat úřední záležitosti online. Digitální a informační agentura spustila vzdělávací platformu, včetně portálu občana na nečisto, kde si zájemci můžou projít formuláře bez registrace a bez rizika, že něco pokazí nebo nechtěně odešlou. Projekt cílí i na seniory, kteří často mají strach z neznámého prostředí na internetu. Výlov Rožmberka bude možná až na přes rok. Ten letošní v největším českém rybníku u Třeboně rybáři zrušili. Chybí 40% vody, což odpovídá 30 milionům metrů rychlových. Před 2 roky rybářství Třeboň výlov zrušilo naopak kvůli povodním a v roce 2020 kvůli koronaviru. Výrobní ředitel Vladimír Kukačka vysvětluje, že vodu z Rožmberka teď rybáři potřebují jinde.
4: Potřebujeme Rožmberk využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na dějskou například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzima bude.
3: Rybník Rožmberk vznikl na konci 16. století a jeho slavnostní výlov patří mezi oblíbené akce. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Prezident podepsal příslušný výnos v době eskalující obchodní války s Kanadou, kdy Washington uvalil 50% cla na kanadské zboží. Nový název vodní plochy na hranici mezi provincií Ontario a státem New York bude závazný pouze pro federální úřady Spojených států. Kanada se jim řídit nemusí a podle slov jejího premiéra ani nebude. A ještě připomeneme včerejší senzaci. Viktoria Plzeň předvedla historický obrat a postoupila do Evropské ligy. Západočeši v domácí odvetě 4. předkola smetli Crvenou zvezdu v Bělehrad 5-1 po prodloužení. Smazali tak 3gólové manko z úvodního venkovního duelu. A dnes bude horko, větrno a odpoledne a večer se objeví bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině, ano, co se týče toho fotbalu, tak včera jsme opět viděli zázrak ze západu. Já vám přeji hezké ráno, Adam Kořice je s vámi, tohle už jsou Kardinálové a jejich nejkrásnější sen. V ranním tématu se dnes, prosím vás, zaměříme na vaše takové jako neřesti. Bude mě zajímat, co děláte, když vás nikdo nevidí. Více už za malou chvíli. Dobré ráno, pátek 28. srpen.

0: Za 3 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 28. srpen. Za malou chvíli naše letní kino. Juraj Kukura, nahrávka Nech brouka žít z filmu Trhák. Dobré ráno z Kraslice přeje paní Helča, která hlásí 18 stupňů. O 1 stupeň víc nám naměřil pan Zbyněk v Němnici, kde je jasno a 19 stupňů. Moc děkuji za spolupráci. Další zprávy ohledně počasí sbírám samozřejmě na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo k nám je 734-787-981. Budu rád, když napíšete a zapojíte se do ranního vysílání Rádia Český impuls.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pátek 28. srpen naše ranní impulzovic krabička nabídne Lenku Filipovou písničku Částečné zatmění srdce a do role moderátorky se pasuje Lucie Vondráčková, která nám skladbu uvede po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. Dnes ráno v ranním tématu zjišťujeme, co Češi tajně milují, co tajně milujete, ale nahlas byste to nepřiznali, co tajně děláte, když se nikdo nedívá, budeme rádi, když se nám tak trochu jako naprášíte, prásnete něco na sebe. 6411 211, to je číslo k nám, první vaše reakce, komentáře, zhruba za takové 4 až 5 minut, do té doby muzika let 60. až 80. Juraj Kukura, písnička Nech brouka žít, za 2 minuty, 7:45, dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: pátek 28. srpen, blíží se 7:30, v dnešním ranním tématu zjišťujeme, co Češi tajně milují. Každý z nás má něco, co si rád pustí, přečte nebo udělá, ale před ostatními by to raději nepřiznal. Ale co to je? Já se ptám, co tajně milujete, ale nahlas byste to nepřiznali. Nějaký pořad se doma díváte, když tvrdíte, že televizi vlastně nesledujete a nic tam není, jako písničku si zpíváte, ale před ostatními byste ji raději nepustili. Co dobrého si rádi dopřejete, i když víte, že byste to asi neměli. A co podle vás tajně milují skoro všichni Češi? 604-111-211. Těšíme se na vaše reakce. Je pátek, pojďme si ho společně užít a zapojte se i vy do dnešního odlehčeného ranního tématu. Teď už muzika let 60. až 80. a 7:30 zprávy s kolegyní Martinou Kroa.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: můžeme jít.
1: Minuta po půl osmé, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 28. srpen, přeji hezké ráno. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Snad jsem si měl všímat víc. Teď už ale kolegyně Martina Kroá a rychlý přehled zpráv. Hezké ráno, Martino.
2: Pěkné ráno. Lidé bez práce budou od příštího roku zřejmě dostávat nižší podporu v nezaměstnanosti. Obce volají po pomoci se svozem textilů, kvůli kterému finančně krvácejí a tlačí na zdražení poplatků za popelnice. Varování pro občany vydala obec Krásná v Moravskoslezském kraji. Na jejím území prý zahlédli medvěda. Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. A Plzeň postoupila do Evropské ligy po úchvatném obratu proti Crvené zvezdě Bělehrad. Jablonec si zahraje konferenční ligu po postupu přes skotský Rangers. Naopak Hradec Králové nestačil na řecký Panathinaikos. Dnešní den bude teplý, trochu větrný a večer může zabouřit. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Za 3:45 přeji hezké ráno, pátek 28. srpen. Na řadě je naše ranní impulzovec krabička Lenka Filipová, skladba Částečné zatmění srdce. A tato písnička je opravdový majstrštyk, v čem to spočívá, prozradí teď Lucie Vondráčková za 3:45.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: To se vám někdy tak podaří, že vznikne písnička a ještě ten rok se stane klasikou, protože je krásně napsaná. V roce 1988 tohle dokázala Lenka Filipová s Částečným zatměním srdce.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia. Pátek 28. srpen do 8. za malou chvíli další hity 60. až 80. Co děláte, když se nikdo nedívá? I takhle by se dalo popsat dnešní ranní téma. Zjišťujeme, co Češi tajně milují. Každý z nás má něco, co si rád pustí, přečte nebo udělá, ale před ostatními by to raději nepřiznal. Ale co to je? Vy nám voláte na telefonní číslo 604-111-211.
1: Tak dobré jídlo, krásné ženy, super zábava a samozřejmě penízky.
0: Ano, tak to je taková ta klasika, co podle vás tajně milují skoro všichni Češi. Co dobrého si rádi dopřejete, když víte, že byste to asi neměli. Jako písničku si zpíváte, ale před ostatními byste ji raději nepustili. Na jaký pořad se doma díváte, když tvrdíte, že v televizi nic není a vlastně ani nesledujete. 604 111 211, já vím, že takovým jako hezky česky řečeno guilty pleasure, jo, což je takové jakože potěšení tajné, tak to jsou třeba různé reality show. Jo, že lidi vlastně tvrdí, na to bych se v životě nedíval, a pak jsou úplně těžší, jak přijdou domů a už hned pouští nový díl. Já to mám samozřejmě taky tak, jo, já se k tomu i veřejně přiznám, jo, baví mě nějaké ty reality show, jo, je to pro mě takový jako relax, odpočinek, že se to vlastně člověk pustí a nemusí nad ničím jako přemýšlet po tom celém dni. Tak jak to máte vy? Stále můžete volat a teď už další muzika, ale 60. až 80. Dobré ráno.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak,

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Plzeň byla svědkem fotbalového zázraku. Viktoria v play-off Evropské ligy zvítězila nad Červenou zvezdou Bělehrad 5-1 a dokázala otočit prohru 0-3 z prvního zápasu. Západočeši si tak zahrají základní skupinu druhé nejlepší evropské soutěže. K malému zázraku proti srbskému týmu plzeňským pomohla i červená karta v druhé půli a 3 nabídnuté penalty. Viktorce se poprvé v klubové historii podařilo otočit pohárový dvojzápas, ve kterém na úvod prohráli venku o 3 branky. O velké vítězství jde taky pro nového trenéra Radoslava Kováče, který teprve před několika dny nahradil odvolaného Martina Hiského.
2: Chtěli jsme vlastně dát první gól, aby jsme chytli lidi, aby jsme tu energii z těch tribun prostě dostali na to hřiště. A samozřejmě pak jsme dostali brzo gól, tak nás to malinko utlumilo, ale myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Penaltu jsme nedali, Prince měl ještě šanci, pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme.
1: Postup do konferenční ligy si včera zajistil Jablonec, když v penaltovém rozstřelu porazil skotské Rangers. Hradec Králové si naopak skupinovou fázi konferenční ligy nezahraje. Včera v domácí odvetě v otroci řeckému Panathinaikosu podlehli v prodloužení. Lidé bez práce budou od příštího roku zřejmě dostávat nižší podporu v nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Aleše Juchelky připravuje návrh, který by zvrátil změny předchozího kabinetu a ušetřil státní kase miliardy korun. V prvních 2 měsících by podpora klesla ze současných 80 na 65% předchozího výdělku. Její maximální strop by se propadl z více než 38 tisíc na zhruba 29 tisíc korun měsíčně. Proti škrtům ostře vystupují odbory i opozice, které varují před tvrdým dopadem na poctivě pracující lidi hledající nové uplatnění. Změny chce vláda prosadit v parlamentu od ledna. Obce volají po pomoci se svozem textilu a tlačí na zdražení poplatků za popelnice. Sdružení místních samospráv varuje, že radnice kvůli povinnému sběru starého oblečení finančně krvácejí. Náklady na likvidaci textilu jsou totiž násobně vyšší než u běžného odpadu a chybí zpracovatelské kapacity. Mládež na Slovensku ztrácí chuť žít doma. Až 80% mladých lidí uvažuje podle nejnovějšího průzkumu o emigraci. Jako nesplnitelný sen se jim jeví zejména vlastní bydlení.
3: Až 8 z 10 mladých lidí vo věku od 18 do 24 rokov chce hledat lepší příležitosti v zahraničí. Otázka osamostatnění se a bývání je jedním z hlavních důvodů frustrácie. Iba necelá tretina těchto mladých lidí verí, že si raz bude môcť dovolit vlastné bývání a iba 18% se pozerá na budoucnost optimisticky. V pesimizme sa mladí Slováci zaradili na úplný chvost svetového rebríčka spolu so Srbskom a Paraguajom. Josef Balko, Slovensko.
1: A dnešní den bude horký, větrný a odpoledne a večer čekáme bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno, 28. srpen, svátek, dnes slaví pánové s jménem Augustín, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už další muzika let 60. až 80. Kole Yesterday, Michal Prokop a skupina Framus 5.

0: Minuta po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli letní kino, Valdemar Matuška, písnička Když máš v chalupě Orchestrion, která zazněla v seriálu Chalupáři. Dobré ráno, ještě z Velkých Karlovic, z dovolené nás zdraví paní Eva, která hlásí slunečno a zatím 13 stupňů. Užívejte ještě poslední dny volna, paní Evo, moc děkuji za zprávu na náš WhatsApp. Číslo k nám je 734-787-981. Napsat můžete i vy, do jakého pátečního rána jste se probudili.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky o ztrátách, tak ty si pustíme v naší další ranní hudební dvojici, a to po 8:30. Na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls zjišťujeme, jaký bude váš víkend, a chceme, abyste to zkusili vyjádřit prostřednictvím třech slov nebo třech krátkých vět. Je to na vás, www.facebook.com/Český impuls. Zkuste nám co nejkratším, nejstručnějším způsobem popsat váš nadcházející víkend. No a dnešní večer, tak ten nabídne opět zase hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. 2 minuty po 8:45 na rádiu Český impuls, teď letní kino a v něm Valdemar Matuška.

0: Dobré ráno, pátek 28. srpen, do 8:30 do zpráv s kolegyní Martinou Krová, muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. Zjišťujeme, co Češi tajně milují. Každý z nás má něco, co si rád pustí, přečte nebo udělá, ale před ostatními by to raději nepřiznal. Co to je, co tajně milujete, ale nahlas byste to nepřiznali?
1: Já si teda myslím, že to není tajný, že už jsem několikrát to řekla, ale miluju život. Po nějaký životní etapě si člověk všeho víc váží a miluju, hrozně moc ráda mám svoje kolegy. Oni přesně ví, o kterých mluvím.
2: Hele, tak já miluju ze všeho nejvíc svoje děti, úžasný, šikovný, mažoretky, fotbalista, a to je luxus, paráda. Na mě žádný PlayStation, nic takovýho nebaví, je to. Potom samozřejmě taky miluju svoji ženu, ze kterou jsem 11. rok. Ku podivu si pamatuju všechny datumy.
0: Gratuluju. V životě jste to vyhrál. Moc děkuju za vaše slova, úplně mám z toho husíku, že já jsem rád, že máte takto krásný životní příběh. Mě i nadále zajímá, co tajně milujete, a nahlas byste to nepřiznali, jakou písničku si zpíváte, ale před ostatními byste ji raději nepustili, co dobrého si rádi dopřejete, když víte, že byste to asi neměli. A co podle vás tajně milují skoro všichni Češi? 604 111 211, to je číslo k nám, a teď už další muzika, ale 60. až 80.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: No tak pojď zabel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Pět minut po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 28. srpen, doufám, že se máte fajn. Za malou chvíli triky a pověry Petra Janů, Karel Šíb, Jaroslav Uhlíř, písnička Ital nezná ten zázrak. Hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 19 stupňů a polojasno. Pozdravy posíláme i naspátek. A teď už kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy.
1: Hezké ráno. Restauracím letos v první polovině prázdnin meziročně vzrostly tržby o 5%, a to především díky hezkému počasí. Očekáváme odpoledne bouřky, zejména v Čechách. Výstraha meteorologů platí do zítřejších 3 hodin ráno. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Je to součást dohody s antimonopolním úřadem. Itálii zasáhla další vlna veder, která na závěr léta přinese až 45 stupňů. A dnes se losuje Evropská i konferenční liga. Na své soupeře čekají fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce. Dnes bude horko, větrno a odpoledne a večer čekáme bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Minuta po 8:45, Petr Rezek, písnička Modrá zem, tady na rádiu Český Impuls. Pokud se i vám, stejně jako my, líbí text téhleté krásné skladby, tak musíme společně ocenit umění Pavla Žáka, protože právě dnes tento významný textař let 60. až 80. slaví 85. narozeniny a my tohleto nemůžeme na rádiu Český Impuls nechat bez povšimnutí. Máme den s texty Pavla Žáka po celou dobu, po celý dnešní den si pouštíme vždy nějakou jeho písničku, kterou otextoval, to byla jedna z nich. Já panu Žákovi přeji vše nejlepší. Teď už naše další ranní hudební dvojce, písničky O ztrátách. Jindra Máchová, nahrávka Ztratila Lucinka Bačkorku, a pak nás také nemine Ivan Mládek, písnička Ztratil jsem sako. Máme 8:45, pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Nebylo tam.
1: Zdravím vás z našeho rádia. Pátek 28. srpen, blíží se nám 9. hodina, do zpráv celou ranní téma a taky muzika let 60. až 80. My jsme dnes ráno zjišťovali, co tajně milujete, ale nahlas byste to nepřiznali. Na jaký pořad se doma díváte, když tvrdíte, že televizi vlastně nesledujete, že tam nic není, jakou písničku si zpíváte, ale před ostatními byste ji raději nepustili. Co dobrého si rádi dopřejete, když víte, že byste to asi neměli, a co podle vás tajně milují skoro všichni Češi?
2: Na prvním místě, co miluju, je moje rodina. To miluju ze všeho nejvíc. Pak miluju svoji práci a svoje šéfy. A samozřejmě i svoje spolupracovníky. Protože jsme skvělá parta a mám je strašně ráda.
3: Když jsem v 70. letech jako dítě předjížděl na koloběžce kluky na kole, babička mi říkala, že jednou budu mistr světa. A ono se to splnilo. Můj 17-letý syn Filip je již 11krát mistr světa a rekordman na sportovní koloběžce. Prostě sny se plní.
1: Krásný příběh, děkujeme za něj a to by mohlo být poselství toho dnešního ranního tématu, že sny se opravdu plní. Já vám ještě stále přeji hezké ráno, ale už pár minut nás dělí od pátečního dopoledne do zpráv celou další hudba let 60. až 80. Pojďme na to.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Pro Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Česko bude mít v pohárové Evropě 4 fotbalové kluby. Už včera se své soupeře v Lize mistrů dozvěděla pražská Slavie. Dnes na protivníky čekají také fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce. Slavia v Lize mistrů narazí na 8 týmů. Doma bude stejně jako loni hostit londýnský Arsenal, ale také třeba anglickou Aston Villu. Zahraje si ale i na hřišti slavného Bayernu, pak Porta nebo tureckého Fenerbahče. Spartu z Plzní čeká Evropská liga. Západočeši si do ní včera večer zajistili zázračný postup přes srbskou Crvenou zvezdu, kterou porazili na domácím stadionu 5-1. Pod vedením nového trenéra Kováče obrátili negativní bilanci 0-3 z úvodního zápasu. Do konferenční ligy se včera probojoval Jablonec, když doma v penaltovém rozstřelu porazil skotské Rangers. Hradec Králové kvalifikací neprošel. Včera v nadějném boji o konferenční ligu v otroci řeckému Panathinaikosu podlehli v prodloužení. Své soupeře v základní skupině Evropské ligy bude znát Sparta a Plzeň po 13. hodině. Konferenční liga i s Jabloncem se losuje o hodinu později. Seniorům od 80 let by se měly starobní důchody zvyšovat dříve a postupně. Vláda schválila návrh ministra práce Aleše Juchelky, podle kterého by penzisté dostávali 500 navíc každých 5 let, počínaje 80. narozeninami. Kabinet tak chce rozdělit dosavadní věkovou valorizaci, která začíná až v 85 letech 1000 korunou a další 2000 přidává při dožití 100 let. Podle ministerstva mají peníze navíc seniorům v pokročilém věku pomoci především s rostoucími náklady na léky, zdravotní péči a sociální služby. Pokud změna projde parlamentem, začne platit od ledna 2027. Myslivec ze Sušicka přestřelil, čelí obvinění kvůli usmrcení chráněné vydry říční. Hrozí mu až 3leté vězení a ztráta zbrojního průkazu. 53letý muž u svého rybníka zvíře nejprve postřelil kulovnicí a následně dorazil úderem do hlavy. Kriminalistům tvrdil, že si vydru v termovizi spletl s nutrií a v panice se ji rozhodl odvést a zlikvidovat. Policie ho ale dopadla při silniční kontrole poté, co kličkoval po silnici, když se snažil mrtvou skrvavenou šelmu na podlaze auta narychlo zakrýt novinami. Balistika i pitva jeho střelbu a ubití zvířete potvrdili. Za posledních 10 let přibylo žáků základních škol asi o 14%. Nejvyšší nárůst zaznamenalo okolí Prahy a Brna. Naopak v pohraničních oblastech v mnoha okresech žáků ubylo, hlavně na západě a severu Čech. Podle Venduly Kašparové z Českého statistického úřadu ubývá i odkladů povinné školní docházky.
2: Mezi zářím 2021 a zářím 2025 se snížil podíl dětí s odkladem povinné školní docházky z 24% na 18%.
1: Cizinci tvořili loni 8% žáků základních škol. Nejvíce jich v Praze, nadprůměrně také v Karlovarském a Plzeňském kraji. A dnešek bude horký, trochu větrný a odpoledne a večer s bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne. 28. srpen a teď už si na své přijdou příznivci Richarda Millera. Písnička Štěstí je krásná věc.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

snad. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že bych chová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Si bulka má tapety parmazán.

0: Za 4 minuty, respektive 4 minuty po 10:15, páteční dopoledne, Rádio Český Impuls, 28. srpen, pomalu, ale jistě už se nám tak jako nějak do myšlenek začíná vkrádat víkend. Já vím, samozřejmě, jestli jste v práci, tak jako je to ještě za dlouho, jo, ale je to taková jako malá jiskřička, světlo na konci tunelu. Na našem Facebooku my už zjišťujeme, jaký váš víkend bude a chceme, abyste to tak jako vystihli ve 3 odrážkách, 3 krátká slova, případně 3 krátké věty. Paní Ladina Sadková se chystá na festival a píše: dobrý lidi, dobrá hudba, dobrý pivko. Tak to je víkend, respektive to bude víkend paní Sadkové. Děkuju za zprávu. Pan Stanislav Holan píše: pohodový, grilovací, relaxující. Ono takhle, je zapotřebí si uvědomit, že se jedná o poslední prázdninový víkend. Jo? Zase to uteklo. Paní Jana Klensenorová píše: vaření, oslavy města, odpočinek. Tak co vy, jaký bude váš poslední prázdninový víkend? Nechci říkat poslední letní víkend, jo, abych to úplně nezakřikl, ale poslední prázdninový víkend to bude. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za 10:50 a teď už další muzika, ale 60. až 80. Václav Neckář, písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: No tak pojď zapel!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Minuta po půl desáté, doufám, že i vám se daří takhle během pátečního dopoledne s Rádiem Český Impuls zahodit starosti, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Pátek, zatem 28. srpna si ještě určitě vylepšíme Karlem Gottem, skladbou Adresát neznámý. Michal David, nahrávka Nenapovídej, také Karel Černoch, teď už ale Marta Steno, nahrávka A desky dál stárnou. Minuta po půl desáté, hezké dopoledne.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlasky tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ledo.
1: Za 2 minuty, 10:15, Karel Černoch, písnička Zrcadlo, dozněla na rádiu Český Impuls. Za textem tohoto velehitu stojí Pavel Žák, který dnes slaví 85. narozeniny a my mu po celý den vzdáváme hold. Hrajeme si vždy jednou za hodinu právě písničky z texty Pavla Žáka. Já panu Žákovi ještě jednou přeji vše nejlepší a teď rekapitulace ranního tématu. My jsme dnes ráno zjišťovali, co Češi tajně milují. Hledali jsme takzvaně 13. komnatu. Bylo to tak trochu o tom, co děláte, když vás nikdo nevidí, ale přišly nám je opravdu krásné vzkazy. Za každý z nich děkujeme. Každý z nás má něco, co si rád pustí, přečte nebo udělá, ale před ostatními by to raději nepřiznal. Co to je? Vy jste nám odpovídali 604 111 211, to je číslo k nám. Tady je rekapitulace ranního tématu za minutu 10:15 a za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Věnování.
2: Když jsme u té 13. komnaty, tak jako 185 cm vysoký, 120 kg váží, poslouchám Terezu Kernlovou, piju nealkoholický pivo, rád si užívám ženské radosti jako svíčky ve vaně a pedikůru a jako jídlo strašně rád chleba s uzenou krkovicí a na to lehce váznou rybízový marmeládou.
3: Na prvním místě, co miluju, je moje rodina. To miluju ze všeho nejvíc. Pak miluju svoji práci a svoje šéfy a samozřejmě i svoje spolupracovníky, protože jsme skvělá parta a mám je strašně ráda.
4: Na starý kolena jsem miloval Tokyo Hotel. Sestřenice z Německa mi tenkrát sehnala i CDčko. Byly to malý smradi. Jejich texty byly fakt super, protože já poslouchám všechno, ať už v němčině nebo v angličtině, tam poslouchám texty. Bohužel pak začali zpívat anglicky a zmizeli v propadlišti dějin.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

plát na pšáky neplatí. Ani prach, ani spích, ani řep, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plát na pšáky neplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Hezké dopoledne. Do Česka míří bouřky. Po dnešní teplé noci a zatmění měsíce v ranních hodinách nás čeká velmi teplý den. Nejvyšší teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů. Odpoledne začne přibývat oblačnosti a postupně přijdou přehánky a místy bouřky, které přejdou do deště. Výstraha před silnými bouřkami je v platnosti pro většinu republiky, kromě jihovýchodu, a to od 2 hodin odpoledne do zítřejšího rána. Čekají nás silné bouřky s přívalovým deštěm, někde i s malými kroupami a nárazy větru. Hrozí zatopení níže položených míst, jako třeba podchodů, podjezdů nebo sklepů, a lámání větví a stromů. V sobotu ještě může doznívat déšť a v neděli už bude většinou polojasno. Na severu a severozápadě Čech se můžou objevit přehánky. V sobotu naměříme až 26 stupňů, v neděli 28 a na jižní Moravě až 30. Teď krátká zahraniční aktualita. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Oznámil to Královský palác. Od minulého pondělí byl panovník v nemocnici, kde se jeho zdravotní stav v posledních dnech velmi zhoršil. Nejbohatším Čechem zůstává zbrojař Michal Strnad. Majitel skupiny CSG podle žebříčku časopisu Euro meziročně zbohatl o 140 miliard na celkových 470 miliard korun a obhájil tak loňské prvenství. Na druhou příčku poskočil šéf energetického holdingu EPH Daniel Křetínský. Třetí pozice patří majitelce skupiny PPF Renátě Kellnerové s rodinou a majetkem v hodnotě 385 miliard. Celková hodnota majetku stovky nejbohatších Čechů a Slováků vzrostla téměř o pětinu a poprvé překonala hranici 4 bilionů korun. V Rožnově pod Radhoštěm se to nově hemží stavbaři. Výstavba dlouho odkládaného kulturního centra začala slavnostním poklepem. Nikoliv na kámen, ale na velký dřevěný trám.
4: Poklep na trám má svoji logiku. Jde totiž o největší dřevostavbu svého druhu v České republice. Na stavbu se začínají navážet velké dřevěné díly. Pro turisty i místní unikátně podívaná velikánská montovaná stavebnice půjde do světa rychle. 1200 kubíků lepeného dřeva, ale také 100 tun ocelových spojovacích prvků. Hrubá stavba by měla být k vidění už do konce letošního roku, za další rok hotovo, pak vnitřní vybavení, suma sumárum asi tak 400 milionů korun. Jan Čada, Rožnov pod Radhoštěm.
3: A dnes bude horko a větrno a odpoledne přijdou bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Máme krátce po 10. hodině, doufám, že máte fajn páteční dopoledne s naším rádiem. Na řadě další muzika let 60. až 80. Marcela Holanová, písnička Žárlím. Adam Kořica přeje dobrý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě letní kino a v něm Ivon Přenosilová, skupina Olympic, písnička Měsíc, která zazněla ve filmu muzikálu, chcete-li Rebelové. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme zříceninu Levnov. Tento hrad se nerozpadl stářím a nedostatkem údržby, ale byl zbořen. Proč tomu tak bylo, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: abstraktní. Zdravím vás z Rádia Český Impuls. Máme páteční dopoledne, doufám, že se máte fajn. Po půl jedenácté naše hudební dvojce a v ní rozkvetlé písničky v rámci muziky let 60. až 80. Tento týden v pořadu Máme Česko rádi obrážíme za Hanou Kracíkovou zříceniny hradu a mě tedy zajímá, kam se vybereme dnes.
1: Máme Česko rádi.
2: Naše cesta dnes míří do Jihomoravského kraje. Nedaleko Oslavan najdeme zříceninu hradu Levnov. Pro historiky byl až do 70. let minulého století záhadou. Existovalo o něm mnoho zpráv, ale vůbec nebylo jasné, kde někdy stál. Ale k tomu už nám určitě víc poví Mirek Tausik z Pražského klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Historikům se podařilo až někdy v roce 1971 přesvědčivě totožnit hrad Levnov s hradem, který už v té době byl nazýván Kytkovským. Ale to už jsem v současnosti, tak nemám říct posluchačům něco o jeho historii, nebo to mám nechat tentokrát na vás.
2: Tak jestli dovolíte, tak já bych začala. Dost jsem si o Levnovu našla a vy mě když tak doplníte. Hrad byl vystavěný zřejmě na počátku vlády Karla IV. A to jistým Lévou z Levnova. Po vymření rodu hrad někdy v 15. století získali páni z Lipé.
4: Levnov pak stihl osud většiny hradů.
2: Té doby, tak jak o tom v Máme Česko rádi často mluvíme, spolu se změnou životního stylu šlechty si začali páni stavět pohodlnější sídla a hrad zůstal opuštěný. No a někdy v polovině 15. století se na něm usadili loupeživí rytíři, kteří odtud plenili okolí a ti vlastně rozhodli o jeho konci. Je to tak?
3: Ano, jako vždy máte pravdu, nestačím se divit. V té době platilo usnesení moravských stavů o zbourání loupeživých hradů. Královská městka proto hrad od pánů z Lipé vykoupila a vypravila proti loupeživé posádce hradu vojsko. Hrad byl tedy dobyt, a to dokonce za pomoci podaných z okolních vesnic, kteří si mohli odvést stavební materiál. A pak byl tedy hrad rozbořen.
2: A nám tak zůstalo jen místo na zajímavý výlet, kde podle zbytků můžeme odhadovat a představovat si, jak mohutný hrad asi ve své době vypadal. Je to u řeky Oslavy a zavede nás tam červená turistická značka a další zříceninu najdeme hned vedle na Kraví hoře. A kdo půjde od Kytkovic, ten se dostane i na pěknou vyhlídku na rozcestí se zelenou. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života, blíží se 11. hodina, to byl duet holky z naší školky Petr Kotwald, Standa Hložek, Majdalenka a Polenka s Veronikou. Za těmito jmény, za tímto textem stojí Pavel Žák, který dnes slaví 85. narozeniny. Panu Žákovi přeji ještě jednou všechno nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí, hlavně co mu i nadále daří. A my si dnes ty 85. narozeniny Pavla Žáka slavíme po celý den, hrajeme si písničky z texty dnešního oslavence. Další nabídne v příští hodině kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kořica. Ještě předtím, než se rozloučím, pojďme si uvést naši páteční dopolední hudební dvojici a ta nabídne rozkvetlé písničky. Helena Vondráčková, píseň Růže kvetou dál, a pak také Valdemar Matuška, Olga Blechová, duet Kvete mák a slunce pálí. Z mojí strany vše, za sebe vám přeji hezký pátek, i nadále si ho užijte v rytmu naší muziky let 60. až 80. a já se na každého z vás budu těšit zase zítra, a to po 6. hodině ranní čeká nás společně víkend pro radost ze života. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
9: Hudební dvojice
10: a neb Vrána k vráně sedá.
11: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Opilý fotbalový trenér, který na Brněnsku zavinil tragickou nehodu s dětmi, už prý jednou o řidičák přišel. S novými informacemi o případu přichází server TNCZ. O průkaz měl muž v minulosti přijít právě kvůli alkoholu. Předevčírem se jeho rozhodnutí sednout opilý za volant stalo osudným 10letému chlapci, který při nárazu do stromu zemřel. Další 4 děti jsou zraněné a z toho 2 bojují o život. 35letému řidiči naměřili policisté téměř 4 promile alkoholu. V dechu. V 5místném autě vezl celkem 5 nepřipoutaných dětí, a to jako trenér v rámci fotbalového soustředění. Mateřský klub FK Střelice kvůli tragédii zrušil víkendové zápasy a chystá prověrku bezpečnostních pravidel. Řidiči hrozí až 6leté vězení. Ve věku 89 let zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Monarcha, který se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy a trpěl hemolytickou anémií, pokojně skonal dnes ráno v univerzitní nemocnici v Oslu. Královský palác spustil vlajky na půl žerdi a před jeho branami se začaly shromažďovat stovky lidí s květinami. Po Haraldově smrti se novým norským králem stává jeho syn, korunní princ Hákon jako Hákon VIII. V Nepálu hrozí další záplavová vlna. Nově vzniklé jezero na hranici Nepálu a Číny začíná přetékat. Hráz vytvořená sesuvem ledu a bahna už vodu dlouho neudrží a záchranáři museli kvůli riziku jeho protržení přerušit pátrací akce. Přívalová povodeň vyvolaná odtrženým ledovcem si v Nepálu vyžádala už na 470 lidských životů a další 3 oběti, hlásí Čína. V obou zemích se stále pohřešují stovky lidí, převážně zahraniční turisté a hinduističtí poutníci. Záchranné složky z ohrožených oblastí zatím evakuovaly přes 1000 lidí. Evropské poháry si zahrají 4 české fotbalové kluby. Slavii v Lize mistrů a Spartu v Evropské lize doplnili Plzeň a Jablonec. Západočeši dokázali v play-off proti srbské Crvené zvězdě zvrátit venkovní prohru 0-3 a po domácí výhře 5-1 po prodloužení zamířili do Evropské ligy. Dohnatý jednogolové mankou proti skotským Rangers se doma podařilo také fotbalistům Jablonce. Severočechy po vítězství v penaltovém rozstřelu čeká skupina konferenční ligy ke spokojenosti trenéra Luboše Kozla.
2: Si správně do sebe zapadlo a je z toho tenhle ten postup, kterýho si nesmírně vážím, a ještě jednou chci říct, že jsem nesmírně hrdý na tu mužstvo, jak to odpracovalo. Všichni tam nechali všechno, samozřejmě někdo chyby uděláme, ale myslím si, že jsme byli lepší než Glasgow Rangers, a to je známka toho, že ten výkon byl velmi dobrý.
1: Své soupeře v evropské a konferenční lize se Sparta, Plzeň a Jablonec dozví dnes odpoledne. Osmičku protivníků v Lize mistrů zná už od včerejška Slavie, která se mimo jiné utká s Arsenálem nebo Bayernem Mnichov. A dnešní den bude horký, trochu větrný a odpoledne a večer přijdou bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na horách kolem 23. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne všem, po 11. hodině vysílá Honza Benešovský, zprávy skončily. No a kdo nám bude zpívat první písničku v této hodině, obstará Marie Rotrová. Příjemný poslech, Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Za chvilku znovu otevřeme v našem letním kině, připomeneme si film Jak básníkům chutná život, písničkou Ivety Bartošové a Karla Černocha. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
5: V tom, už si ho zkrátka v tom, trable budeš mít jak hrom, taky se pěkně zařadíš, nestačí se dívat spurným hřebečkům.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, také dnes budeme cestovat. Pojďme si teď udělat takovou reklamu malou na naše turisticko-cestovatelské pořady. V Máme Česko rádi navštívíme zříceninu Levnov. Tento hrad se nerozpadl stářím a nedostatkem údržby, ale bylo to celé úplně jinak. A jak? To už nám řeknou Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik. No a s Jirkou Kolbabou, s naším cestovatelem, řekněme, exotického rázu, budeme v Brazílii a představíme si typický tanec. On je to vlastně tanec a bojové umění, něco mezi tím. Je to capoeira, tak si k tomu řekneme víc. V programu Českého impulzu zůstávejte s námi, přejeme příjemné dopoledne a zpívat přijde v zápětí Dalibor Janda.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, pátek 28. srpna. Právě dnes slaví 85. narozeniny textař Pavel Žák. A my si celý den připomínáme jeho dílo. Slova napsal i k této písni Hany Hegerové, Rýmování o životě. Teď už jdeme do impulzové krabičky, tady čeká kompletní kapela Olympik s hitem Dej mi víc své lásky, píseň, kterou bude komentovat Paolo Habera. Příjemný poslech, dobré dopoledne a na 12. hodinu připravujeme hlavní zpravodajskou relaci. Takže budete v obraze s Českým impulzem, jako vždycky.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer

0: Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Olympik je jedna z kapiel, ktoré formovali môj hudobný názor. Na ich pesničkách som vyrastal, podľa ich pesničiek som sa učil písať svoje prvé pesničky. Jazdil som po strednom Slovensku na všetky ich koncerty. To už ale bolo dávno, čo vznikla skladba Dej mi víc své lásky. Tá je z roku 1965 a ja na nej poznať, že chlapci vtedy počúvali celú anglickú rockovú vlnu inšpirovanú prvými nahrávkami Beatles. Až dnes je to úplne jasné, aký boli vtedy in. A ešte musím dodať, že Peter Janda je skvelý muzikant. Gitarové solo v pesničke Je to vo hviezdách hrá on. No ale teraz si už dajme jeho Dej mi víc své lásky.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkné poledne. Policii včera hojně zaměstnali fotbalové zápasy. V souvislosti s duely evropských pohárů řešila v Česku desítky incidentů. Většina skončila pokutou nebo oznámením. Policie na síti X uvedla, že závažné konflikty ale nezaznamenala. Na včerejší zápasy přijeli do Česka fanoušci ze Srbska, z Řecka a ze Skotska. Do Polska pak přes nás projížděli fanoušci z Chorvatska. Policisté už předem varovali před možnými střety. V Česku byla na programu 3 odvetná utkání evropských pohárů. Viktoria Plzeň se utkala s Červenou zvezdou Bělehrad, Jablonec hrál proti Glasgow Rangers a Hradec Králové vyzval Panathinaikos Athény. Policisté spolupráci s jednotlivými kluby označili za skvělou. Podle nich se podařilo předejít závažným konfliktním situacím právě i díky ní. Výlov Rožmberka bude možná až na přes rok. Ten letošní v největším českém rybníku u Třeboně rybáři zrušili. Chybí 40% vody. To odpovídá 30 milionům metrů krychlových. Před dvěma roky rybářství Třeboň výlov zrušilo naopak kvůli povodním a v roce 2020 kvůli koronaviru. Výrobní ředitel Vladimír Kukačka vysvětluje, že vodu z Rožmberka teď rybáři potřebují jinde.
2: Potřebujeme Rožmberk využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na dějskou, například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzimu bude.
1: Rybník Rožmberk, který vznikl na konci 16. století, má při běžné hladině 6 milionů metrů krychlových vody a zabírá 647 hektarů. Jeho slavnostní výlov patří mezi oblíbené akce. Pražský magistrát chystá znovu ve velkém balíčky pro prvňáčky. Na začátku školního roku jim rozdá zhruba 17 000 balíčků se školními potřebami. Děti v nich najdou sáček na přezůvky, pastelky, tušky, nůžky nebo dárkové předměty městských organizací. Balíčky zamíří do víc než 220 škol. Město vyjdou na skoro 2,5 milionu korun bez DPH. Loni to bylo skoro o pětinu méně. Balíčků bude přitom stejně jako loni. Mluvčí města to sdělil agentuře ČTK. Ujistil také, že na začátku září se pražští strážníci klasicky vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol, aby dohlíželi na bezpečnou cestu školáků. Mládež na Slovensku ztrácí chuť žít doma. Až 80% mladých lidí uvažuje podle nejnovějšího průzkumu o emigraci. Jako nesplnitelný sen se jim jeví hlavně vlastní bydlení.
3: Až 8 z 10 mladých lidí vo věku od 18 do 24 rokov chce hledat lepší příležitosti v zahraničí. Otázka osamostatnění se a bývání je jedním z hlavních důvodů frustrácie. Iba necelá tretina týchto mladých lidí verí, že si raz bude môcť dovolit vlastné bývání a iba 18% se pozerá na budoucnost optimisticky. V pesimizme sa mladí Slováci zaradili na úplný chvost svetového rebríčka spolu so Srbskom a Paraguajom.
1: Během dneška má přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami, ty budou i velmi silné. Později mají přecházet do deště. Naměříme do 33 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Právě v poledne skončily 3 minuty po 12. hodině. S vámi Honza Benešovský a teď už vítáme velikána Vladimíra Mišíka v písničce Variace na renesanční téma. Zůstávejte s námi, ladíte Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, jak básníkům chutná život. Je film, který si připomeneme za chvilku v našem letním kině písničkou slavnou od Karla Gotta, To musím zvládnout sám. Tam patří takové to musíš, Karle, musíš. Ano, to je ono. Co budou večer dávat v televizi, to už se posuneme časově do aktuálních rovin a to už bude mít na starosti Alexandr Hemala, který právě připravuje televizní chvilku, vyzobává z televizního programu na dnešní večer to nejlepší pro vás. Tolik v kostce příští minuty vysílání Českého impulzu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
8: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, Vladimír Menšík u přijímacích zkoušek málem předvedl mnohem víc, než zamýšlel. Jak k tomu došlo, jak to celé bylo, to si poslechněte odpoledne v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašu s televizní nabídkou na dnešní večer. No a hned potom Karel Zich, Jitka Zelenková, takový nejsi. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: To je, přátelé, otázka. Co myslíte, že dělají vaši domácí mazlíčci, když opustíte ráno svůj dům či byt? Tak přesně to ukazuje animovaný snímek Tajný život mazlíčků, ve kterém pes Max žije spokojeným životem v bytě na Manhattanu do chvíle, než si jeho panička přivede domů mohutného psa Barona. Jen za ní ráno zapadnou dveře, psi se pustí do sebe. Kdo nakonec zvítězí, uvidíte ve snímku Tajný život mazlíčků ve 20 hodin na Nova Cinema. Léto s Evženem, to je název rodinné komedie jako stvořené na čas prázdnin. Odehrává se v podhradí zámku Tramberka, jehož kastelán si chce zvednout návštěvnost svého hradu a tak dovolí postavit nedaleko letní tábor. Co se může odehrávat na místech, kterými prošly dějiny, uvidíte v komedii Léto s Evženem ve 20.20 na Nově. Na Primě si s pátečním večerem už řadu let poradí, a to hned dvěma díly oblíbené soutěže Máme rádi Česko. Ten první ve 20.15 je dokonce označen jako speciál, a to k výročí vzniku dvou samostatných států, a tak není divu, že pozvání přijali také známé osobnosti našich východních sousedů. Máme rádi Česko poprvé ve 20.15 a poté ještě jeden díl ve 22. Vše na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program, textař Pavel Žák slaví dnes 85. Připomínáme si jeho dílo, tudíž nemohla chybět ani tahle písnička, ke které napsal slova pro Marii Rotrovou, Štěstí. No a teď už pokračujeme do hudební dvojice, dáme si zpívající nováky, nejprve to bude Petr s hitem Povídej a potom Pavel, Nádherná láska. K tomu Honza Benešovský, dobré odpoledne všem, Český impuls.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: No tak pojď zapel.
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hudební dvojice
11: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Část Česka zasáhnou velmi silné bouřky. Meteorologové čekají nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť. Objevit se mají odpoledne a večer v části Čech. V dalších regionech na většině území Česka se dnes a v noci na zítřek vyskytnou silné bouřky s přívalovým deštěm, ale s menšími kroupami a větrem o rychlosti maximálně 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Před bouřkami varoval už včera, dnes ale výstrahu rozšířil a doplnil, že v některých regionech budou bouřky silnější, než původně předpovídal. Nejsilnější bouře očekávají meteorologové v téměř celém jihočeském kraji a na jihu Plzeňského kraje. Varují, že se v těchto oblastech mohou objevit četné škody na majetku, komplikace v dopravě a výpadky elektřiny. Prázdniny pomalu končí, zatímco školáci mají ještě pár dní volna, učitelé už jsou většinou v práci. Kantoři totiž musí všechno nachystat.
2: Vedoucí anglické sekce na základní škole v Kladně Lenka Kučerová Impulzu řekla, že se na nový školní rok připravují aktivně.
3: Nás čeká náročný rok, musíme upravit ČVP, až nám dá zelenou náš minister. Pak samozřejmě je tam spousta práce, protože probíhá formativní hodnocení, na to samozřejmě budou školení, takže si myslím, že učitelé kromě svých takových těch běžných starostí budou mít i spoustu povinností. A samozřejmě děláme taky team buildingy.
2: Třídní učitel nadcházejících maturantů na gymnáziu v Klatovech Dan Kadlec si každý rok snaží nějaké přípravy udělat už během léta.
4: Protože čím víc toho stihnu, tak tím klidnější mám potom ten rozjezd toho nového školního roku. Snažím si hlavně uklidnit věci, které se mi nastřádají jako takový ten binec během toho školního roku, ať už fyzický nebo elektronický, a případně dělám někdy takové ty věci, na které během roku není.
2: Kadlec se přes léto tak snaží vylepšovat materiály, které využíval v předchozích letech.
1: Plzeň byla svědkem fotbalového zázraku. Viktoria v play-off Evropské ligy zvítězila nad Červenou zvezdou Bělehrad 5-1 a dokázala otočit prohru 0-3 z prvního zápasu. Západočeši si tak zahrají základní skupinu druhé nejlepší evropské soutěže. Velký večer prožil při své premiéře v Plzni trenér Radoslav Kováč.
5: Chtěli jsme vlastně dát první gól, aby jsme chytli lidi, aby jsme tu energii z těch tribun prostě dostali na to hřiště, a samozřejmě pak jsme dostali brzo gól, tak nás to malinko utlumilo, ale myslím, že ten zápas měl úplně všechno, penaltu jsme nedali, Princ měl ještě šanci, pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme.
1: Postup do konferenční ligy si včera zajistil Jablonec, když v penaltovém rozstřelu porazil skotské Rangers. Své soupeře se Severočeši dozvědí po 14. hodině. V těchto chvílích startuje los Evropské ligy, kde český fotbal kromě Plzně reprezentuje také Sparta. Během dneška čekáme bouřky, ty můžou být i velmi silné. Naměříme do 33 stupňů, na západě Čech bude kolem 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Právě skončili krátce po 13. hodině, přichází Iveta Bartošová v písničce Dva roky prázdnin. Honza Benešovský u mikrofonu, jenom podotýkám, že už nám končí srpen. Tak to je, český impuls, ale navzdory času, rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku znovu roztočíme promítačku v našem letním kině a připomeneme si film 50. Vaby Daněk bude zpívat hit Outsider Waltz. No a potom už cestovatel Jirka Kolbaba přijde k mikrofonu, vrátíme se společně do Brazílie a budeme mluvit o něčem, co je na pomezí tance a bojového umění. Je to capoeira. Těším se na to. Jirka Kolbaba za chvilku na Českém impulzu.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
5: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, za chvilku písnička Petra Kotvalda a Stanislava Hloška, Sen můj a Lízin. No a teď už cestovatel Jirka Kolbaba, který promlouvá ke všem, kteří snějí o dálavách, o exotice, o cestování. Dnes nám Jirka představí tanec a bojové umění v jednom, capoeiru. Míříme do Brazílie.
0: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, v jaké části Brazílie ty ses poprvé setkal s capoeirou?
3: Já musím říct, že když jsem poprvé jel do Brazílie a pak také po druhé, tak jsem hledal capoeiru a nějak se mi to nedařilo najít ty bojující mladíky a pozor, také třeba dívky a ty tanečníky, kteří provozují capoeiru. Tak se to stalo až při 3. návštěvě a objevil jsem opravdu skvělé představitele capoeiry a ti byli severněji od Rio de Janeiro v oblasti Salvadoru, města Salvador.
2: Kde má tenhle tanec vlastně prolnutý nebo kombinovaný s jakýmsi bojovým uměním původ, kde to všechno vzniklo?
3: Ano, já musím říct, že to vlastně tanec a napůl boj, když se uplatňoval pro získání svatebních práv žen, když dosahovali puberty, a mnoho z nás si myslí, že má původ právě v Brazílii, ale není to pravda, má původ v Angole. Přešel na americký kontinent z Angoly, společně pochopitelně s otroky. Je to takový stylizovaný ladný boj, který je naprosto úžasný a můžeš ho vidět dokonce ve školách capoeiry, můžeš ho vidět běžně na ulici, můžeš ho vidět při různých slavnostech, při těch tradičních třeba fiestách, které pořádají. Kdekoliv se objeví capoeira, tak vždycky je tam velké množství turistů a fotografů a filmařů. Dlužno ale říct, až to uvidíme někde jako turisté, že je potřeba se zeptat těch tanečníků, jestli je smíme nebo nesmíme fotografovat nebo natáčet, protože oni se tím, že to prezentují na té veřejnosti, skoro všichni živí, takže si o ty peníze říkají.
2: Můžeš jako návštěvník Brazílie podstoupit třeba nějaký kurz, aby si získal základní znalost tohoto umění?
3: To je velmi správná otázka. Přesně takové plakáty kolem sebe třeba můžeš vidět, nebo ti to nabízí právě tanečníci, bojovníci capoeiry. A viděl jsem, že i Evropané to zkouší. Já musím říct upřímně, že já jsem to neskusil. Takový rozsah pohybový už dneska nemám, tak jsem to nikdy neskusil. A viděl jsem, že se to učili turisté, dokonce opravdu ženy a dívky, velmi mladí chlapci a někdy dokonce i starší muži. Je to dovednost, která je nesmírně populární. Myslím si, že je to symbol současné Brazílie.
2: A tím symbolem je capoeira. Tanec z prvky boje. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Senat.
1: Sloucháte Český impuls, v našem vysílání připomínáme 85. textaře Pavla Žáka. Tohle je další písnička, ke které napsal slova Favorit a Lenka Filipová. Teď už zase hudební dvojice a

0: Dáme si do ní písničky o ztrátách. Nejdřív se nám ozve Jindra Máchová ve slavném hitu Ztratila Lucinka Bačkorku a potom Ivan Mládek Ztratil jsem sako. Vy jste snad dnes nic nestratili, kdyby náhodou, tak to určitě najdete. Honza Benešovský u mikrofonu, dobré odpoledne v pátek 28. srpna, posloucháte Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hudební dvojice
9: aneb jako vejce vejci.

tuctu kapesníků, na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Dálnici D2 zablokovala nehoda se zraněním. Dálnice stojí na 6. kilometru ve směru od Bratislavy na Brno. Na místě zasahují policisté, hasiči i záchranáři. Řidiči musí počítat se zdržením. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že podle předběžných informací se srazilo osobní auto s nákladním. Podrobnosti z místa zatím nejsou k dispozici. Podle Národního dopravního informačního centra se zatím nedá odhadnout, jak dlouho uzavření D2 potrvá. Sjíždět můžou řidiči na exitu 11 Blučina a vrátit se na exitu 3 Chrlice. Naše rádiová dopravní centrála radí objížďku přes Blučinu a Rajhrad nebo druhou stranou přes Měnín a Telnici. Kriminalisté rozprášili drogový gang. Policisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří dováželi z Egypta chemické látky k výrobě pervitinu. Organizovaná skupina s nimi měla obchodovat, vyrábět z nich drogy a následně je prodávat. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová říká, že zajistili například stovky gramů pervitinu a jódu.
2: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády. V České republice za to mohou být odsouzeni až na 18 let vězení.
1: Organizovanou skupinu tvořili podle policie 3 muži a 3 ženy. Měli rozdělené úkoly. Hlavní díler dodával chemikálie a další předměty k výrobě pervitinu. Další muž působil jako hlavní výrobce, také scháněl suroviny a financoval jejich dovoz z Egypta. Část pražské hromadné dopravy najede na jiné jízdní řády. Cestující v metropoli čekají změny tras některých linek, nové zastávky, zrušení některých linek i vznik nových na přelomu srpna a září. Na svém webu to oznámil dopravní podnik. Změny se dotknou víc než 20 linek, a to většinou autobusových. Jediná změna v pražské MHD, která se netýká autobusů, je na tramvajové lince 13. Ta od 5. září povede v trase Olšanské hřbitovy, Flora, Muzeum IP Pavlova a Zvonařka. Podkrušnohorská Bílina hledá úspěšné podnikatele. Město proto vyhlásilo anketu o nejlepší obchod, řemeslníka nebo poskytovanou službu.
3: Ovšem rozhodují místní prostřednictvím mobilních telefonů. Hlasovat zhruba do poloviny září mohou pro firmy, které v Bílině fungují alespoň jeden rok a mají do 10 zaměstnanců. Cílem je podpořit drobné podnikatele a živnostníky. Nejlepší totiž od radnice dostanou finanční příspěvek.
1: Zítra čekáme sluníčko i mraky, na východě území může ráno a dopoledne převládat zataženost doznívajícím deštěm. Naměříme maximálně mezi 21 a 26 stupni, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, Honza Benešovský stále s vámi za mikrofonem a teď už Petr Spálený. Příjemný poslech, Český impuls, vaše rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Připomeneme si starce na chmelu v našem letním kině. Za chvilku budou zpívat Karel Gott a Jana Petrů. Potom další vydání pořadu Máme Česko rádi s Hankou Kracíkovou a turistou s povoláním Mirkem Tausigem a prosím pěkně, navštívíme zříceninu Levnov. Kde to je, proč se ten hrad vůbec rozpadl, o tom všem budeme vysílat na Českém impulzu.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: začaly znít kvůli nám.
1: Příjemné odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku další muzika, zpívat bude Ivone Přenosilová, Boty proti lásce, ale to už jsem u impulzové krabičky, ještě předtím třeba Jitka Zelenková nebo Jaromír Majer. No a teď s Hankou Kracíkovou vyrazíme na další hradní zříceninu. Kam zamíříme přesně, to nás bude zajímat.
2: Máme Česko rádi.
3: Naše cesta dnes míří do Jihomoravského kraje. Nedaleko Oslavan najdeme zříceninu hradu Levnov. Pro historiky byl až do 70. let minulého století záhadou. Existovalo o něm mnoho zpráv, ale vůbec nebylo jasné, kde někdy stál. Ale k tomu už nám určitě víc poví Mirek Tausik z Pražského klubu českých turistů. Dobrý den.
4: Dobrý den, Hanko. Historikům se podařilo až někdy v roce 1971 přesvědčivě totožnit hrad Levnov s hradem, který už v té době byl nazýván Ketkovským. Ale to už jsem v současnosti, tak nemám říct posluchačům něco o jeho historii, nebo to mám nechat tentokrát na vás.
3: Tak jestli dovolíte, tak já bych začala. Dost jsem si o Levnovu našla a vy mě když tak doplníte. Hrad byl vystavěný zřejmě na počátku vlády Karla IV. A to jistým Lévou z Levnova. Po vymření rodu hrad někdy v 15. století získali páni z Lipé. Levnov pak stihl osud většiny hradů té doby, tak jak o tom v Máme Česko rádi často mluvíme. Spolu se změnou životního stylu šlechty si začali páni stavět pohodlnější sídla a hrad zůstal opuštěný. No a někdy v polovině 15. století se na něm usadili loupeživí rytíři, kteří odtud plenili okolí a ti vlastně rozhodli o jeho konci. Je to tak?
4: Ano, jako vždy máte pravdu, nestačím se divit. V té době platilo usnesení moravských stavů o zbourání loupeživých hradů. Královská města proto hrad od pánů z Lipé vykoupila a vypravila proti loupeživé posádce hradu vojsko. Hrad byl tedy dobyt, a to dokonce za pomoci podaných z okolních vesnic, kteří si mohli odvést stavební materiál. A pak byl tedy hrad rozbořen.
3: A nám tak zůstalo jen místo na zajímavý výlet, kde podle zbytků můžeme odhadovat a představovat si, jak mohutný hrad asi ve své době vypadal. Je to u řeky Oslavy a zavede nás tam červená turistická značka a další zříceninu najdeme hned vedle na Kraví hoře. A kdo půjde od Ketkovic, ten se dostane i na pěknou vyhlídku na rozcestí se zelenou. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Českém impulzu Helena Vondráčková, To je štěstí. Další píseň, ke které napsal slova Pavel Žák, který právě dnes slaví 85, tak si jeho tvorbu připomínáme. Teď už jdeme do impulzovic krabičky, ve které zadupe Ivone Přenosilová, dáme si Boty proti lásce a bude to písnička komentovaná, hlásí se taky.

0: i Petr Janda.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
8: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Boty proti lásce jsou parádním číslem Ivony Přenosilové. Původně to byla písnička, kterou pro dceru Franka Sinatry Nancy napsal potrhlý countryový zpěvák Lee Hazelwood. Nemám obvykle moc v lásce počeštěné kaverze, ale Ivone tuhle písničku zaspívala opravdu výborně. Sedlo jí to, text jí padl na míru, byla v něm svá, pěkně tvrdá, prostě správná. Natočila jí na jaře roku 1966, jen 4 měsíce potom, co jí měla vyprávět Nancy Sinatra. Ale jestli to je výhoda, to nevím.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Meteorologové zpřísnili bouřkovou výstrahu. Varování platí pro téměř celou republiku s výjimkou jihovýchodu území. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu a jihozápadě Čech. Meteorolog Martin Tomáš dodává, že napršet může za krátkou dobu až 30 litrů na metr čtvereční a bude také pořádně foukat.
2: Bouřky sdružené do linií mohou produkovat zejména nárazy větru kolem 70 km v hodině, nejpravděpodobněji na jihu a jihozápadě Čech i kolem 90 km. V hodině. Objevit se mohou i kroupy, většinou do 2 cm, ojediněle i větší, opět zejména na jihu a jihozápadě Čech.
1: Bouřky se od západu přesouvají směrem na východ. Výstraha pro většinu republiky začne platit v 17 hodin. Večer pak budou hrozit hlavně na severovýchodě Čech a na Moravě a ve Slezsku. I přesto ale jih a východ Moravy i dál trápí extrémní sucho. Nejvíc je znát v lesích na Zlínsku. O houbách si jejich milovníci zatím mohou nechat jen zdát.
3: Lesy okolo Zlína jsou na první pohled zelené, ale na druhý, podrobnější, už spíše hnědé. Na spoustě listnatých stromů se projevuje sucho tím, že se předčasně zbavují listí. Studánky jsou vyschlé, lesní potoky logicky taktéž. A jak může vypadat koníček a škůň, zvaný na Zlínsku houbaření? O tom vypovídá aktuální pohled do porostů. Kozák, pravák, bedla anebo růžovka. Ano, ale právě a jen v růžových snech smutných majitelů košíků.
1: Vlak na Českokrumlovsku srazil muže na koloběžce. K nehodě došlo na přejezdu v Horní Plané. Vrtulník záchranné služby přepravil zraněného do nemocnice. Mluvčí jeho české policie novinářům řekla, že provoz na trati je zastavený. Ve vlaku cestovalo 50 lidí, části z nich pomohli s evakuací hasiči. Fotbalisté Sparty i Plzně už znají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Oba kluby se utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí i na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace nebo třeba na Alkmaar a Olympiakos Pireus. Viktorii už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencvároš Budapešť a poměří síly také třeba s Benficou Lisabon nebo se San Sebastianem. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku. Ligová část soutěže začne ve středu 16. září a vyvrchol závěrečným 8. kolem 28. ledna příštího roku. Zítra má být polojasno až oblačno, na východě území čekáme ráno a dopoledne mraků víc a doznívající déšť. Naměříme maximálně kolem 24 stupňů, na jihu Moravy může být až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy skončily krátce po 15. hodině, Honza Benešovský u mikrofonu. Posloucháte Český impuls a první hodině je na řadě kapela Turbo, písnička Hráč.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si v našem letním kině připomeneme Léto s kovbojem písničkou Já se znám. Maria Rotrová přijde zaspívat. A vy se občas zastavte u nás na Facebooku, rádi vás tam uvidíme, bývají tam různá témata, soutěže, taky si můžete najít nové přátele. Adresa www.facebook.com/Český impuls.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, stále ještě odpolední vysílání, které už pomalinku směřuje k tomu večernímu. Mezi 19. a 20. potěšíme milovníky country muziky, zase připravujeme písničky k táboráku. Tak jestli to máte rádi, jestli je to hudba vašeho srdce, poslouchejte v tradičním čase mezi 19. a 20. hodinou. Teď je před námi Lenka Filipová, potom Hana Zagorová nebo Sagvan Tofi na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Připomínáme si 85. textaře Pavla Žáka, také k téhle písni napsal slova Táto, pojď si hrát, Marta Athena. Pomalinku už se blíží 16. hodina, Vladimír Menšík u přijímacích zkoušek málem před

0: Vedl mnohem víc, než původně zamýšlel. Jak se to stalo, poslechněte si za půl hodinky ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. No a ode mě, ještě než předám slovo hudební dvojice, dáme si rozkvětlé písničky. Začne Helena Vondráčková, Růže kvetou dál, a potom Valdemar Matuška s Olgou Blechovou, Kvete mák a slunce pálí. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Hudební dvojice
11: a NEP. Dva jsou víc než jeden.
12: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Po nehodě na D2 jsou zraněné děti. Na 6. kilometru dálnice ve směru od Bratislavy na Brno narazilo dnes popolední osobní auto ze zadu do kamionu. Při nehodě utrpěla vážná zranění žena a jedno dítě. Dvě další děti musely na kontrolní vyšetření. Podle serveru Novinky.cz jsou také zraněné. Policisté na síti X uvedli, že podle dosavadních zjištění se řidička nejspíš plně nevěnovala řízení a narazila do návěsu kamionu jedoucího před ní. Dálnice byla ve směru na Brno zavřená. Asi ve 2 hodiny odpoledne se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem. Cesta z Prahy do Českého Krumlova a na Lipno je o něco rychlejší. Silničáři otevřeli nový přivaděč z dálnice D3. Stavba dlouhá přes 3 kilometry trvala přes 2 roky. Díky přivaděči se uleví také obcím Dolní Třebonín a Prostřední Svince, odkud odvádí tranzitní dopravu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl dodává další výhody: snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti.
2: Silnice směru Dolního Třebonína a dálnice, kde ty řidiči jezdili, byla velmi nebezpečná. Měli jsme zde nebezpečnou úrovňovou křižovatku u Rájce, kde se stávaly často nehody, takže za mě výrazně zvýšení bezpečnosti a de facto i ty plynulosti dopravy a odvedení ty tranzitní dopravy Prostřední Svinstvu a z Dolního Třebonína.
1: Součástí nového přivaděče z dálnice D3 jsou 3 mosty. Území pod 2 z nich slouží jako biokoridor pro nejrůznější živočichy od obojživelníků až po spárkatou zvěř. Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 16-leté dívce. Společně s rodinou ji hledají totiž už víc než 2 měsíce. V půlce června odešla z bydliště v Liberci s tím, že jde za kamarády, a od té doby se neozvala. Podle serveru Novinky.cz u rodiny pobývala v době své povolené dovolenky. Policie neupřesnila, v jakém zařízení pobývala. Anna Okajčeková je asi 165 až 170 cm vysoká. Vypadá na 17 až 19 let. Je hubené postavy a má vlasy obarvené na hnědou barvu. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu do pasu s kapucí, na zádech s logem telefonu a fialovým nápisem, černé tepláky a bílé tenisky s výraznou žlutou nebo zlatou patou. Pokud máte o pohybu dívky jakékoliv informace, ozvěte se na tísňovou linku 158. Fotbalisté Jablonce už vidí tak trochu do budoucnosti. Znají soupeře pro hlavní fázi konferenční ligy. Utkají se třeba s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný egyptský útočník Muhammad Salah. Síly poměří také s Freiburgem, Rigou nebo Brightonem. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku. Ten už předtím určil soupeře pro duely hlavní fáze Evropské ligy pro Spartu a Plzeň. Oba kluby budou čelit Lillestrému a Bournemouthu. Pražané narazí i na Crystal Palace nebo Olympiakos Pireus. Viktorie se střetne mimo jiné s Ferencvárošem Budapešť, Benficou Lisabon nebo San Sebastianem. Zítra čekáme sluníčko i mraky, na východě území může ráno a dopoledne převládat zataženost doznívajícím deštěm. Naměříme maximálně mezi 21 a 26 stupni, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, přátelé. Dnešní smějeme se zahájíme hudbou jako vždy. Konkrétně pak písničkou, která má název S láskou má svět naději v podání Petry Janů. A já jen doufám, že se jí při natáčení nestalo to, co je motem dnešního dne. Ten dnešní den je totiž dnem drobků v klávesnici, což si myslím pro muzikanta musí být velmi nepříjemná záležitost. Jaké zvuky jsou pak z tohoto královského nástroje vyluzovány? Tak doufejme, že při natáčení této písničky bylo vše v pořádku a že s láskou má svět naději.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří.

0: večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té největší kvalitě. My si teď budeme vyprávět o tom, kudy vedly první herecké kroky pana Vladimíra Menšíka. Měly by to být tedy přijímací zkoušky na školu, na kterou se pan Vladimír díky svému obrovskému talentu asi bez pochyby na poprvé dostal. No nicméně přijímací zkoušky vždy jsou velmi takovou podivuhodnou záležitostí. Jak na to konečně pan Menšík při jednom vyprávění pro své posluchače zavzpomínal.
2: No já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělém věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec, a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půhovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, a vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala, stejně tak paní profesorka Mrázková, uvolněte paži, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skáte, ten Debussy, tak já si myslím, že to je zprostý slova. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali. Hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhle té hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se tam, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ním měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený mišmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, vám napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. Pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže. A musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě najednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase jsem to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže. soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
11: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Milování zasvítání nám nabídne za maličkou chvíli Jana Kratochvílová, tedy samozřejmě jen co se názvu té písničky týče. No a pak už to bude megahit skupiny Olympic, s kterým vlastně začínali svou pěveckou a hráčskou dráhu. Je to píseň s názvem Dynamit.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: také nadcházejícího víkendu, aby se podařil podle vašich představ.
1: Já se pohybuju mezi lidma rád, ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. První paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, Ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se, Fridek Vistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no. Co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně, vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmo zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. A na nimi si stavtěr jamu a chana nivěla to stovněný. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byli teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. Ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já jsem říkal, je. Strašný to je, tam taky tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný, já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se. A Martin dělal, jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si to, říkám, nenadávejte mu. A když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty Kréťani, oni jsou divocí. A ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4-hektarový plavky a už byl klid.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Martin Fuksa je znovu světovým šampionem. 33-letý kanoista obhájil v polské Poznani mistrovský titul na trati na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Oba závodníci dojeli ve stejný čas. Letos neporažený Fuksa po třetím místě v semifinále startoval v první dráze a začal rozvážně. Nakonec to rozbalil ve finiši. Jak popsal v české televizi, od začátku se nechtěl na nikoho ohlížet.
2: A posledních pár set metrů to zkusit prostě napálit a doufat, že při nejlepším mi nebude nikdo stačit. Je to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na to fakt strašně fokusoval, i když jsem extrémně nervózní těch podmínek a bál jsem se toho, že to nedokážu tam prodat tu svoji výkonnost, ale doufám, že jsem tu svoji fyzičku ukázal i v tady tom větru.
1: Fuksa vyhrál na kilometrové trati na mistrovství světa po třetí za sebou. Celkem je to jeho pátý titul. Cenný kov v Poznani těsně unikl kajakářce Barboře Betlachové, která na kilometru dojela na čtvrtém místě. Slovenská policie zadržela dalšího občana Ukrajiny v souvislosti s překaženým útokem. Ten byl plánovaný na továrnu výrobce bezpilotních systémů na východním Slovensku. Novinářům to dnes řekli zástupci policie, která v případu už dřív obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Slovenská policie prý nedisponuje důkazem, že za chystaným útokem stálo Rusko. Na tiskové konferenci to řekla policejní prezidentka. Zástupce ředitele elitní policejní jednotky doplnil, že slovenský případ má jisté podobnosti s incidentem v Česku. Česká policie jako teroristický útok vyšetřuje požár, který letos v březnu poničil výrobní halu České technologické a zbrojařské společnosti LPP v Pardubicích. V tomto případu je zadržených 11 lidí. Podkrušnohorská Bílina hledá úspěšné podnikatele. Město proto vyhlásilo anketu o nejlepší obchod, řemeslníka nebo poskytovanou službu.
3: Ovšem rozhodují místní prostřednictvím mobilních telefonů. Hlasovat zhruba do poloviny září mohou pro firmy, které v Bílině fungují alespoň jeden rok a mají do 10 zaměstnanců. Cílem je podpořit drobné podnikatele a živnostníky. Nejlepší totiž od radnice dostanou finanční příspěvek.
1: Ve Francii padl přelomový verdikt. Francouzský soud poprvé uznal, že rakovinu prsu u letušky mohla způsobit práce v oblacích. Jak upozornil server novinky.cz, rozhodnutí otevírá cestu dalším zaměstnankyním aerolinek, které mají za to, že pracovní podmínky s jejich nemocí souvisí. Dnes 59-letá žena strávila u Air France 3 dekády. Nalétala víc než 12 600 hodin, z toho přes polovinu v noci. Francouzský soud označil jako rizikové faktory právě noční směny, pasivní kouření a také vystavení kosmickému záření během letů ve vysokých nadmořských výškách. Jak připomíná stanice BBC, kouření bylo na letech Air France povolené až do roku 2000. Zítra čekáme sluníčko i mraky, na východě území může ráno a dopoledne převládat zataženost doznívajícím deštěm. Naměříme maximálně mezi 21 a 26 stupni, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a nehřeje, jsi jako střevíček, který se zlomil o koleje.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 7.

0: 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Středočeští policisté pátrají po vězni. 38letý Petr Kocek dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Poděbradské ulici v Jirnech u Prahy. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Hledaný měří asi 175 cm, je hubený a má hnědé oči a krátké tmavě hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé kalhoty a šedé tričko. Jakékoliv informace o hledaném mohou lidé volat na linku 158. Pražský magistrát chystá znovu ve velkém balíčky pro prvňáčky. Na začátku školního roku jim rozdá zhruba 17 000 balíčků se školními potřebami. Děti v nich najdou sáček na přezůvky, pastelky, tušky, nůžky nebo dárkové předměty městských organizací. Balíčky zamíří do více než 220 škol. Město vyjdou na skoro 2,5 milionu korun bez DPH. Loni to bylo skoro o pětinu méně. Balíčku bude přitom stejně jako loni. Mluvčí města to sdělil agentuře ČTK. Ujistil také, že na začátku září se pražští strážníci klasicky vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol, aby dohlíželi na bezpečnou cestu školáků. Na Švýcarsko udeřila mimořádně silná bouřka. S rychlostí větru až 142 km v hodině vyvracela stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až 6-centimetrové kroupy zranily na 40 lidí. Jednu ženu podle agentury DPA vážně zranil padající strom. Krupobytí bylo obzvláště silné v kantonu Curych, kde většinu z asi 40 zraněných tvoří děti. Několik zraněných museli lékaři ošetřit na klinikách. Zítřejší utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví je odložené. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím ligová fotbalová asociace neurčila. Mladou Boleslav postihla silná vlna střevní virózy, která se rozšířila nejen mezi vysoký počet hráčů, ale i mezi členy realizačního týmu. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

čepní alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl, až je vzal zrak.

padly panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaryl se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s Vlekem Tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk,

0: zapel!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

kde všichni měli mít stejně, kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

0: zapál!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
0: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Český impuls.

jako kluci z Rsesín do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Kriminalisté rozprášili drogový gang. Policisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří dováželi z Egypta chemické látky k výrobě pervitinu. Organizovaná skupina s nimi měla obchodovat, vyrábět z nich drogy a následně je prodávat. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová říká, že zajistili například stovky gramů pervitinu a jodu.
2: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády. V České republice za to mohou být odsouzeni až na 18 let vězení.
1: Organizovanou skupinu tvořili podle policie 3 muži a 3 ženy. Měli rozdělené úkoly. Hlavní dealer dodával chemikálie a další předměty k výrobě pervitinu. Další muž působil jako hlavní výrobce, také scháněl suroviny a financoval jejich dovoz z Egypta. Ostravská zoo láká na novinku. V areálu zahrady dnes otevřeli nový pavilon Amfibiarium, zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm mohou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Pavilon vyrostl v blízkosti vstupu do zoo a postupně se v něm zabydlí zhruba 40 druhů obojživelníků. ČTK o tom informovala mluvčí zahrady Šárka Nováková. Výstavba pavilonu začala loni v lednu a celkové náklady přesáhly 55 milionů korun. Srbský prezident Aleksandar Vučić ostře kritizoval Haagský soud. Vadí mu, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí. Píše o tom agentura AP. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů přitom několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnutá před týdnem. Mladič, přezdívaný balkánský řezník, zemřel včera ve věznici v Haagu ve věku 84 let. Odsouzený byl v roce 2017 Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražané to dnes oznámili na svých webových stránkách. Karabec vedl Spartu z pozice kapitána už v minulém ligovém kole v Brně proti Artisu. Teď ale převzal pásku natrvalo. Jako jeho zástupce určili defenzivního univerzála Patrika Vidru. V létě přitom nebylo dlouho jasné, zda Karabec na Letné zůstane. Předchozí 2 sezóny strávil na hostování v Hamburku a Lyonu. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Česko bojuje s dlouhodobým suchem. Vláda proto připravuje zákon o výstavbě 20 přehrad, z nichž na prvních už se pracuje. Někteří ekologové tuto radikální strategii ale považují za přehnaně jednostranou. Programový ředitel hnutí Duha Jiří Koželouch Rádiu Impuls řekl, že by investované peníze mohly chybět jinde, třeba u projektů, které jsou podle něj pro zadržování vody také důležité a navíc rychlejší.
2: To jsou právě spíš ty revitalizace vodních toků, vracení zeleně do krajiny, rozdělování těch velkých lánů, vysazování nebo přirozená obnova lesů, ale také zároveň platí, že velké přehrady nám mohou někde možná pomoct třeba s pitnou vodou, to znamená, neznamená, že by se nikde neměly stavět žádné.
1: Koželouch doplnil, že česká krajina trpí i některými opatřeními z dob socialismu. Konkrétně zmínil třeba napřimování řek, kterými se naši předkové snažili o lepší odvodňování. Během suchých let to ale potíže prohlubuje. Část pražské hromadné dopravy najede na jiné jízdní řády. Cestující v metropoli čekají změny tras některých linek, nové zastávky, zrušení některých linek i vznik nových na přelomu srpna a září. Na svém webu to oznámil dopravní podnik hlavního města Prahy. Změny se dotknou více než 20 linek, a to většinou autobusových. Rašelinový pavilon u opravených Císařských lázní v Karlových Varech má šanci na znovu vzkříšení. Zatím totiž místo historické lázeňské památky připomíná něco jiného, chátrající stavební buňku.
3: Hejtmanství se dohodlo s památkáři, že stavbu z konce 19. století zachrání. Pavilon trápí spodní voda a to se musí urychleně zastavit. Před rekonstrukcí se zároveň řeší, co z objektu bude. Vary už nechtějí nic statického, takže půjde nejspíš o kavárnu, restauraci nebo klub. Rašelinový pavilon má totiž po dvou podlažích, pod zemí i na povrchu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Evropská unie podává pomocnou ruku Nepálu. Asijské zemi zasažené povodněmi poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to dnes oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc se zaměří na potraviny, čistou vodu nebo zdravotní péči. Přívalová povodeň zasáhla ve středu himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Na nepálské straně si vyžádala nejméně 579 obětí. Čínské úřady hlásí prozatím obětí 5. Fotbalisté Plzně hlásí novou posilu. Na západ Čech míří obránce Adam Gabriel. 25-letý hráč s jedním startem za českou reprezentaci přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. Prvoligový klub to oznámil na svém webu. Gabriel je odchovancem pražské Sparty, poté působil v Hradci Králové. Před 3 lety v létě letenští využili právo na zpětný odkup hráče a současně se dohodli na přestupu s Midtjyllandem. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Účast Čechů na preventivních prohlídkách se každoročně zlepšuje. Přesto ale čtvrtina dospělých nechodí na žádné. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026, o kterém píše iDnes.cz. Důvodů, proč někteří lidé prevenci zanedbávají, je podle studie několik. Třetina dotázaných údajně neví, která vyšetření je možné podstoupit. Téměř pětině pak není jasné, jaké prohlídky hradí pojišťovna. Čtvrtina zase uvedla, že se cítí zdravě a nevidí k návštěvě lékaře důvod. Středočeští policisté pátrají po vězni. 38letý Petr Kocek dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Poděbradské ulici v Jirnech u Prahy. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Hledaný měří asi 175 cm, je hubený a má hnědé oči a krátké tmavě hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé kalhoty a šedé tričko. Jakékoliv informace o hledaném mohou lidé volat na linku 158. Z Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku přicházejí dobré zprávy. Tento týden tam už nepřibývají nové případy onemocnění klientů a návštěvníků střevní chřipkou. Hygienici v lázních od začátku srpna zaznamenali 144 případů, hlavně průjmu a zvracení. Situace se podle nich už uklidnila. Mluvčí krajské hygieny to řekla agentuře ČTK. Berlín je chudý, ale sexy. To o německém hlavním městě na počátku tisíciletí prohlásil jeho primátor Klaus Wowereit. Slogan se uchytil a dlouho vystihoval, co si lidé o metropoli myslí. Podle nového průzkumu mezi Němci už ale Berlín tolik sexy není.
2: Podle průzkumu, který zveřejnil list Frankfurter Allgemeine Zeitung, považuje Berlín za fascinující metropoli jen 31% Němců. Naopak 36% se domnívá, že Berlín je hlavním městem bez charizmatu. Před dvěma dekádami byl přitom obraz zcela opačný. Nový ředitel městské turistické centrály Visit Berlin Jürgen Ammann chce změnit uvadající image Berlína a přilákat nové domácí i zahraniční turisty. Soustředit se chce na Indii a Čínu, ale třeba i specifické skupiny, třeba na mladé, kteří přijíždí za vyhlášenou klubovou scénou. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Martin Fuchsa je znovu světovým šampionem. 33-letý kanoista obhájil v polské Poznani mistrovský titul na trati na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Oba závodníci dojeli ve stejný čas. Letos neporažený Fuchsa po třetím místě v semifinále startoval v první dráze a začal rozvážně. Nakonec to rozbalil ve finiši. Jak popsal v české televizi, od začátku se nechtěl na nikoho ohlížet.
3: A posledních pár set metrů to zkusit prostě napálit a doufat, že při nejlepším mi nebude nikdo stačit. Je to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na to fakt strašně fokusoval, i když jsem byl extrémně nervózní těch podmínek a bál jsem se toho, že to nedokážu tam prodat tu svoji výkonnost, ale doufám, že jsem tu svoji fyzičku ukázal i v tady tom větru.
1: Fuchsa vyhrál na kilometrové trati na mistrovství světa po třetí za sebou. Celkem je to jeho pátý titul. Ceníkov v Poznani těsně unikl kajakářce Barboře Betlachové, která na kilometru dojela na čtvrtém místě. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Já, věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bídá je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Ministerstvo práce plánuje od ledna návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti. Příští rok tak chce ušetřit zhruba 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by pak činila 60% průměrné mzdy namísto letošních 80%. Proti návratu k předchozím pravidlům se ale staví odbory i zaměstnavatelé a nesouhlasí ani odborníci. Kriminalisté rozprášili drogový gang. Policisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří dováželi z Egypta chemické látky k výrobě pervitinu. Organizovaná skupina s nimi měla obchodovat, vyrábět z nich drogy a následně je prodávat. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová říká, že zajistili například 100 gramů pervitinu a jodu.
2: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády. V České republice za to mohou být odsouzeni až na 18 let vězení.
1: Organizovanou skupinu tvořili podle policie 3 muži a 3 ženy. Měli rozdělené úkoly. Hlavní dealer dodával chemikálie a další předměty k výrobě pervitinu. Další muž působil jako hlavní výrobce. Také scháněl suroviny a financoval jejich dovoz z Egypta. Ostravská zoo láká na novinku. V areálu zahrady dnes otevřeli nový pavilon Amfibiarium zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm mohou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Pavilon vyrostl v blízkosti vstupu do zoo a postupně se v něm zabydlí zhruba 40 druhů obojživelníků. ČTK o tom informovala mluvčí zahrady Šárka Nováková. Výstavba pavilonu začala loni v lednu a celkové náklady přesáhly 55 milionů korun. Ukrajinský prezident vydal nový rozkaz. Volodymyr Zelenský nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně, ze současných zhruba 300. S odvoláním na jeho dnešní vyjádření o tom informovala agentura Reuters. Ukrajina, bránící se už 5. rokem ruské agresi, v posledních měsících zesílila údery často hluboko v ruském vnitrozemí. Tam se zaměřuje hlavně na rafinerie nebo logistické sklady s cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko. Čeští zástupci v evropských pohárech už znají své soupeře. Fotbalisté Sparty se v evropské lize utkají například s řeckým Olympiakosem Pireus, francouzským Rennes nebo anglickým Bournemouthem. Na stejného protivníka narazí v základní skupině také Plzeň. Los Západočechům přisoudil třeba španělský San Sebastián nebo slavnou Benfiku Lisabon. Záložník Viktorie Tomáš Ladra klubové televizi řekl, že do skupiny půjdou s jednoznačným cílem.
3: Uhrát co nejvíc bodů, samozřejmě hlavně doma. Sice přijede Benfica, ale víme, jak tady doma jsme silní, co jsme si včera potvrdili a myslím si, že určitě postoupit.
1: Dnes se rozlosovala také konferenční liga, kde český fotbal zastupuje Jablonec. Severočeši se v hlavní fázi utkají například s anglickým Brightonem nebo německým Freiburgem. Přesné termíny zápasů v obou soutěžích má UEFA zveřejnit o víkendu. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Česko se dočká 20 nových přehrad. Vládní plán už připravuje ministerstvo zemědělství a má být i ve formě speciálního zákona. Většina plánovaných vodních děl zatím nemá napevno určené místo. Na čtyřech se ale už pracuje.
2: Stavba v Nových Heřminovech má začít za 2 roky. Vlachovice, Skalička a Kryry zatím řeší papírování a potenciálně čekají na 30. léta. O dalších místech se podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého teprve rozhodne.
3: Výběr těch lokalit bude vycházet z aktuálního generelu lokalit akumulace povrchových vod, který byl schválen už v roce 2020 a kde v tuto chvíli je 86 možných lokalit.
2: Snahu bojovat proti suchu 20 přehradami řada ekologů kritizuje, třeba Jiří Koželouch ze hnutí Duha.
4: Tak by pak nemuseli zbýt peníze třeba na revitalizace vodních toků, které zase by udržely více vody, protože u nás vodní toky jsou do socialismu napřímeny, voda rychle odtéká z krajiny, byl taky ten trend odvodňování krajiny, to se nám dneska vůbec nehodí.
2: Koželouch dodal, že klíčová je při jakémkoliv opatření taky komunikace s veřejností. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Armáda chystá informační systém zabezpečení obrany státu. Ten by měl během krizí poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů, registrů, senzorů nebo dispečinků i zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí má být také modul antidronové ochrany a změna systému varování obyvatel. Podle armádního webu by měl systém vzniknout do konce letošního roku. Projekt vychází z vládního usnesení, které stanovilo Ministerstvu obrany termín splnění úkolu do konce roku 2028. Evropská unie podává pomocnou ruku Nepálu. Asijské zemi zasažené povodněmi poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to v pátek oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc se zaměří na potraviny, čistou vodu nebo zdravotní péči. Přívalová povodeň zasáhla ve středu himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Na nepálské straně si vyžádala nejméně 579 obětí. Čínské úřady hlásí prozatím obětí 5. Íránská státní média otevřeně zaútočila na rodinu amerického prezidenta. Televize v Teheránu odvysílala video, ve kterém přímo vyhrožuje 20-letému synovi Donalda Trumpa Baronovi. Americká tajná služba okamžitě zahájila vyšetřování.
5: Video iránské televize se nazývá Kde zabít barona Trumpa. Propaganda na něm ukazuje grafiku z místy, kde se prezidentův nejmladší syn obvykle pohybuje. Teherán za spáchání atentátu na barona Trumpa slibuje 10 milionů dolarů. Mluvčí americké tajné služby oficiálně potvrdil, že úřady o videu vědí. Experti považují riziko atentátu za vážnou hrozbu. Z bezpečnostních důvodů tajná služba odmítá komentovat jakékoliv podrobnosti. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupila do maďarského Ferencvároše. O transferu 28-letého křídelního hráče oficiálně informovali oba kluby. Birmančević odchází z Letné jako další velká opora minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi nebo Serencenovi. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jsme nic, ale byli jsme spolu. Se zeptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tím.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. Salúnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: jednu. Cesta z Prahy do Českého Krumlova a na Lipno je o něco rychlejší. Silničáři otevřeli nový přivaděč z dálnice D3. Stavba dlouhá přes 3 kilometry trvala přes 2 roky. Díky přivaděči se uleví také obcím Dolní Třebonín a Prostřední Svince, odkud odvádí transitní dopravu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl dodává další výhody, snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti.
1: Silnice jsme od Dolního Třebonína od dálnice, kde ty řidiči jezdili, byla velmi nebezpečná. Měli jsme zde nebezpečnou úrovňovou křižovatku u Jajce, kde se stávaly často nehody, takže za mě výrazně zvýšení bezpečnosti a de facto i ty plynulosti dopravy a odvedení ty transitní dopravy Prostřední Svinstvu a z Dolního Třebonína.
0: Součástí nového přivaděče z dálnice D3 jsou tři mosty. Území pod dvěma z nich slouží jako biokoridor pro nejrůznější živočichy od obojživelníků až po spárkatou zvěř. Účast Čechů na preventivních prohlídkách se každoročně zlepšuje. Přesto ale čtvrtina dospělých nechodí na žádné. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026, o kterém píše i dnes.cz. Důvodů, proč někteří lidé prevenci zanedbávají, je podle studie několik. Třetina dotázaných údajně neví, která vyšetření je možné podstoupit. Téměř pětině pak není jasné, jaké prohlídky hradí pojišťovna. Čtvrtina zase uvedla, že se cítí zdravě a nevidí k návštěvě lékaře důvod. Rašelinový pavilon u opravených Císařských lázní v Karlových Varech má šanci na znovu vzkříšení. Zatím totiž místo historické lázeňské památky připomíná něco jiného, chátrající stavební buňku.
2: Hejtmanství se dohodlo s památkáři, že stavbu z konce 19. století zachrání. Pavilon trápí spodní voda a to se musí urychleně zastavit. Před rekonstrukcí se zároveň řeší, co z objektu bude. Vary už nechtějí nic statického, takže půjde nejspíš o kavárnu, restauraci nebo klub. Rašelinový pavilon má totiž po dvou podlažích, podzemí i na povrchu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić ostře kritizoval Haagský soud. Vadí mu, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí. Píše o tom agentura AP. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů přitom několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnutá před týdnem. Mladič, přezdívaný balkánský řezník, zemřel ve čtvrtek ve věznici v Haagu ve věku 84 let. Odsouzený byl v roce 2017 Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražané to v pátek oznámili na svých webových stránkách. Karabec vedl Spartu z pozice kapitána už v minulém ligovém kole v Brně proti Artisu. Teď ale převzal pásku natrvalo. Jako jeho zástupce určili defenzivního univerzála Patrika Vidru. V létě přitom nebylo dlouho jasné, zda Karabec na Letné zůstane. Předchozí dvě sezóny strávil na hostování v Hamburku a Lyonu. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český Impuls.
1: 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hord uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Česko se dočká 20 nových přehrad. Vládní plán už připravuje Ministerstvo zemědělství a má být i ve formě speciálního zákona. Většina plánovaných vodních děl zatím nemá napevno určené místo. Na čtyřech se ale už pracuje.
2: Stavba v Nových Heřminovech má začít za 2 roky. Vlachovice, Skalička a Kryry zatím řeší papírování a potenciálně čekají na 30. léta. O dalších místech se podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého teprve rozhodne.
3: Výběr těch lokalit bude vycházet z aktuálního generelu lokalit akumulace povrchových vod, který byl schválen už v roce 2020 a kde v tuto chvíli je 86 možných lokalit.
2: Snahu bojovat proti suchu 20 přehradami řada ekologů kritizuje, třeba Jiří Koželouch ze hnutí Duha.
4: Tak by pak nemuseli zbýt peníze třeba na revitalizace vodních toků, které zase by udržely více vody, protože u nás vodní toky jsou z dob socialismu napřímeny, voda rychle odtéká z krajiny, byl taky ten trend odvodňování krajiny, to se nám dneska vůbec nehodí.
2: Koželouch dodal, že klíčová je při jakémkoliv opatření taky komunikace s veřejností. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Armáda chystá informační systém zabezpečení obrany státu. Ten by měl během krizí poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů, registrů, senzorů nebo dispečinků i zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí má být také modul antidronové ochrany a změna systému varování obyvatel. Podle armádního webu by měl systém vzniknout do konce letošního roku. Projekt vychází z vládního usnesení, které stanovilo Ministerstvu obrany termín splnění úkolu do konce roku 2028. Evropská unie podává pomocnou ruku Nepálu. Asijské zemi zasažené povodněmi poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to v pátek oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc se zaměří na potraviny, čistou vodu nebo zdravotní péči. Přívalová povodeň zasáhla ve středu himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Na nepálské straně si vyžádala nejméně 579 obětí. Čínské úřady hlásí prozatím obětí 5. Íránská státní média otevřeně zaútočila na rodinu amerického prezidenta. Televize v Teheránu odvysílala video, ve kterém přímo vyhrožuje 20-letému synovi Donalda Trumpa Baronovi. Americká tajná služba okamžitě zahájila vyšetřování.
5: Video iránské televize se nazývá Kde zabít barona Trumpa. Propaganda na něm ukazuje grafiku z místy, kde se prezidentův nejmladší syn obvykle pohybuje. Teherán za spáchání atentátu na barona Trumpa slibuje 10 milionů dolarů. Mluvčí americké tajné služby oficiálně potvrdil, že úřady o videu vědí. Experti považují riziko atentátu za vážnou hrozbu. Z bezpečnostních důvodů tajná služba odmítá komentovat jakékoliv podrobnosti. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupila do maďarského Ferencvároše. O transferu 28-letého křídelního hráče oficiálně informovali oba kluby. Birmančević odchází z Letné jako další velká opora minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi nebo Sørensenovi. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů.